0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Tohle je Klasik Praha.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Posloucháte Klasik Praha.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.

0: Co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Tohle je Klasik Praha.

Hezké páteční ráno, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 8 minut po 7. hodině 21. srpna. Svátek dnes slaví Johana a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Ranní vysílání zahájili teď povědomé tóny, které jste si určitě spojili se Smetanovou symfonickou básní Vyšehrad. Ovšem bylo to osobité pojetí tohoto tématu od skladatelky Nicole Bokové, která tedy v rámci své šestidílné skladby Her Country neboli Její vlast se nechala Smetanovým slavným cyklem volně inspirovat. No a toto byla první část jejího cyklu High Castle v podání Baborák ansámblu vedeného Radkem Baborákem. Ukázka z alba, které vyšlo v roce 2024 u příležitosti Smetanova výročí a roku české hudby. Co nás v této hodině čeká, tak mimo jiné si poslechneme hudbu třeba od Zdeňka Fibicha nebo Bedřicha Smetany, tedy k českým skladatelům se určitě ještě vrátíme, ale dojde třeba i na Mahlera, Brucha, také hudbu filmovou a bezprostředně nyní teď pokračujeme nahrávkou vídeňských filharmoniků. Pod taktovkou Ricarda Mutyho nám zahrají skerco z Schumannovy druhé symfonie C-dur.

Energické skerco z Schumannovy druhé symfonie C-dur zaznělo teď ve vysílání Rádia Klasik Praha v podání vídeňských filharmoniků, které řídil dirigent Ricardo Muti. Následovat bude česká filmová hudba, a to z českého Oscarem oceněného snímku Kolia, k němuž hudbu vytvořil skladatel Ondřej Soukup. My si ji poslechneme v podání pražských symfoniků, které bude na této nahrávce řídit dirigent Libor Pešek. Bude to taková krátká svita z hudby z tohoto filmu. No a pak ještě třeba klasicistní hudba Jana Václava Stamice, Fibichova Selanka Idyla, árie ze Smetanovy opery Dalibor a nebo Mahlerova pátá symfonie. To vše máme na programu připraveno už v nejbližších minutách na Rádiu Klasik Praha.

0: 6 minut před 7:30 na Klasik Praha v ranním vysílání dozněla teď hudba Ondřeje Soukupa, zkomponovaná pro český Oscarem oceněný film Kolia. Hráli nám pražští symfonikové, tedy Symfonický orchestr FOK pod taktovkou Libora Peška. No a kdybyste chtěli slyšet pražské symfoniky hrát filmovou hudbu, tak příležitost bude už příští týden ve dvou termínech a dokonce zadarmo ve Valdštejnské zahradě. Budou to koncerty ve středu a ve čtvrtek 26. a 27. srpna vždy od 17 hodin. Je na ně tedy volný vstup do naplnění kapacity, která je přes 2000 osob, takže je poměrně velká. No a pražští symfonikové na těchto koncertech zahrají filmovou hudbu, třeba ze snímků Sedm statečných, Titanic, Vzpomínky na Afriku nebo Cirkus Humberto. To vše pod taktovkou Jana Kučery, ale na programu bude i klasika Verdiho Sicilské nešpory, Leon Kavalovi Komedianti nebo Bernsteinu v muzikálu West Side Story, respektive tedy samozřejmě písně a árie z těchto děl. Za okamžik nás čeká hudba klasicistního skladatele Jana Václava Stamice, část z jeho takzvané Mannheimské symfonie B-dur. A ještě předtím vám prozradím, kdo bude příští týden v úterý v další letní repríze mým hostem v pořadu Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
2: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. V ranním vysílání teď minutu po půl osmé dozněla tato úvodní část z takzvané Mannheimské symfonie B-dur klasicistního skladatele Jana Václava Antonína Stamice. O tom, že hudba tohoto českého, řekněme, autora je známá po celém světě, nás může přesvědčit i fakt, že část z jeho symfonie B-dur nám teď hrál novozélandský komorní orchestr řízený Donaldem Armstrongem. No a dále tu máme hudbu už skutečně českého autora Zdeňka Fibicha, který je tedy představitelem romantismu u nás. No a jeho Selanku idylu, velice lirickou pastorální skladbu, nám v úpravě pro klarinet a klavír zahrají Marek Švejkar a Lenka Korecká.

Skladbu romantického autora Zdeňka Fibicha Selanku Idylu nám zahráli klarinetista Marek Švejkar a klavíristka Lenka Korecká. Ukázka z jejich společného alba, které vyšlo před 2 lety a kde kromě českých autorů najdeme i hudbu autorů francouzských. My ale ještě chvíli zůstaneme u českého repertoáru. Teď nám zaspívá sopranistka Mirka Časarová, kterou znáte jistě také jako moderátorku Rádia Klasik Praha. Vysílá v odpoledním nebo víkendu programu. No a my si teď poslechneme, co by tedy solistku hudby Hradní stráže a policie České republiky. Spolu s tímto orchestrem nám zaspívá árii Milady ze Smetanovy opery Dalibor.

0: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu.

0: Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
0: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Pět minut před 20:00 nám teď na Rádiu Klasik Praha v ranním vysílání zpíval polský kontratenorista Piotr Olech. V jehož podání jsme poslouchali arii Turek z Glorie ze skladby Te Deum Františka Xavera Richtera. Soubor Czech Ensemble Barok řídil na této nahrávce Roman Válek. No a další skladba, ta nás zavede do Skotska, neboť právě na základě skotských lidových písní založil německý romantik Max Bruch svou známou skotskou fantazii pro housle a orchestr. Její úvodní část si poslechneme z nahrávky světoznámého houslisty Itzhaka Perlmana, kterého doprovodí londýnská Nová filharmonie.

Je minuta po 8 hodině, posloucháte Radio Klasik Praha, no a toto byla skotská fantazie Maxe Brucha, slyšeli jsme první část Adagio Cantabile a zahrál nám ho Itzhak Perlman, světoznámý houslista, v tomto případě za doprovodu londýnské Nové filharmonie. Řadu skvělých houslistů můžete slyšet tady v Praze, třeba i na festivalu Dvořákova Praha, kde se mimo jiné představí třeba Hilary Hahn, světoznámá houslistka, která zahraje s vídeňskou filharmonií v Rudolfinu 12. září Dvořákův houslový koncert. Rovněž se v rámci festivalu Dvořákova Praha můžete těšit třeba na houslistu Gila Shahama, který se představí na závěrečném koncertě 23. 9. zahraje Prokofjevův koncert číslo 2. No a jedním z houslistů v programu letošního ročníku třeba bude také Josef Špaček, který se představí s curišským Tonhalle orchestrem 8. září v Dvořákově síni s houslovým koncertem A-moll Dmitrije Šosta. Více informací o festivalu Dvořákova Praha, jeho letošním ročníku, najdete i na webových stránkách dvořákovapraha.cz a právě hudbu Antonína Dvořáka si shodou okolností teď ještě poslechneme Furiant z jeho smyčcového sextetu A-dur.

0: Na Rádiu Klasik Praha právě teď zazněla hudba Antonína Dvořáka. Mezinárodně obsazený soubor hráčů na smyčcové nástroje nám zahrál Furianta z Dvořákova smyčcového sextetu A-dur. No a následovat teď bude krátký přehled aktuálních zpráv.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Kvůli závadě na trakčním vedení ve stanici v Uvalech u Prahy je zastavený provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem. Informoval o tom mluvčí správy železnic. Podle údajů na webu Českých drah pojedou vlaky dálkové do Prahy mezi Prahou a Kolínem odklonem přes stanici Lysá nad Labem. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř šestinásobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně, napsala agentura Reuters. Trumpův dokument rovněž nařizuje úřadům hledat nová místa vhodná pro starty raket. Výročí, které se pojí s českou královnou Svatavou Polskou a jejím manželem, králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od Svatavina úmrtí 1. září uplyne rovných 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíše před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. Tento královský pár připomene slavnost 22. srpna, tedy zítra, a poté od 6. září vzdělávací a duchovní program. V Praze má být dnes během dne skoro jasno až oblačno, teploty kolem 25 stupňů Celsia, večer by pak měl přijít nejdříve slabý a postupně až prudký déšť, přehánky se mohou objevit i zítra, tedy v sobotu. Tolik krátké zprávy a náš ranní program pokračuje za chvíli hudbou Johannese Brahmse s borovou skladbou Geistliches Lied, kterou nám zaspívá Monteverdiho sbor a zahraje orchestr revoluční a romantický.

Posloucháte ranní vysílání Radia Klasik Praha a tuto krásnou zborovou píseň nazvanou Geistliches Lied z pera Johannese Brahmse. Jsme teď poslouchali v úpravě pro zbor a orchestr a účinkovali na nahrávce dva soubory vedené Johnem Elliotem Gardinerem. Jedním z nich byl Monteverdiho zbor a druhým orchestr revoluční a romantický, orchestr Revolutionnaire et Romantique, zaměřující se tedy na hudbu přelomu 18. a 19. století francouzské revoluce a dále. Teď nás čeká hudba Josefa Pálenička, českého klavíristy, zakladatele Smetanova tria a také hudebního skladatele, který mimo jiné studoval u Roussela v Paříži. Výrazně ho ovlivnil také Martinů. A toto bude ukázka z jeho hravé neoklasicistní skladby z roku 1943 s názvem Partita Piccola pro klarinet a klavír. Třetí větu nám zahrají čeští interpreti, klarinetista Irvin Veniš a pianista Martin Kasík.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je 10 minut před 8:30 a právě teď zazněla hudba z počítačové hry Kingdom Come Deliverance 2, nejúspěšnější české videohry, které se jen za první rok od loňského vydání prodalo celosvětově přes 5 milionů kopií. Odehrává se ve středověku v Českém ráji a také v okolí Kutné hory, kde je tedy chrám svaté Barbory, a proto jsme teď také poslouchali téma pojmenované Sankta Barbara. Autorem hudby k této počítačové hře je Jan Valta, je tedy inspirována středověkou hudbou, no a už pronikla i na různá koncertní pódia a na festivaly. Letos v létě třeba byla hudba z této videohry uvedena živě na festivalu v Českém Krumlově nebo na festivalu Za poklady Broumovska. My se ale vrátíme zase ke klasice za chvíli s hudbou Edwarda Elgara, s jedním z jeho slavnostních vojenských pochodů. Bude to pochod číslo 4, který nám zahrají slovenští rozhlasoví symfonikové. A ještě předtím vás Jiří Vejvoda pozve k pondělnímu dílu dalšímu dílu svého pravidelného pořadu s názvem Slavná auditoria.
1: Klasik Praha. Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Svatováclavský hudební festival letos navštíví WashAid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Je minuta před 8:30, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a toto byl jeden ze slavnostních vojenských pochodů v anglickém originále Pomp and Circumstance Marches od Edwarda Elgara. Slyšeli jsme pochod číslo 4 G-dur v podání slovenských rozhlasových symfoniků, dirigoval Adrian Lieper. Tyto Elgarovy pochody, zejména ten nejznámější první z nich, jsou neodmyslitelně spojeny také s festivalem BBC Proms, který právě teď probíhá už nejen v Londýně, ale i v dalších městech Velké Británie, největší festival klasické hudby na světě a, jak říkal Jiří Bělohlávek, také nejdemokratičtější, kde například vystoupí zítra bezruký hornista Felix Klíser. Také v nejbližších dnech budou následovat třeba koncerty orchestru Metropolitní opery a nebo tam zazní už zítra, vlastně pozítří 23. srpna, také česká hudba, protože tam zahraje violončelista Gotye Kapison se symfonickým orchestrem BBC Dvořákův violončelový koncert. Tak pokud se náhodou budete pohybovat ještě teď závěrem srpna nebo začátkem září v Londýně nebo v Británii, určitě se přijďte podívat na některý z koncertů tohoto festivalu. No a my budeme pokračovat teď v našem dopoledním vysílání hudbou Georga Friedricha Händla. Část z jeho zhudebnění Žalmu 112 Laudate Pueri nám zaspívá sopranistka Emma Kirkby, také britská interpretka, vynikající zpěvačka věnující se především staré hudbě, kterou na této nahrávce doprovodí soubor London Baroque.

V roce 1707 zhudebnil Georg Friedrich Händel žalm 112 Laudate Pueri. My jsme teď z tohoto jeho zhudebnění poslouchali část osmou, kterou nám zaspívala legendární britská sopranistka věnující se především staré hudbě Emma Kirkby. Doprovodili soubor London Baroque. A ještě zůstaneme u hudby 18. století. Teď to bude František Xaver Dušek a jeho symfonie B-dur. Jejíž první větu nám zahraje finský soubor Helsinki Baroque Orchestra.

Nedaleko od našeho studia na Smíchově je vila Bertramka, kde František Xaver Dušek se svou ženou hostil Wolfganga Amadea Mozarta tady v Praze při jeho pražských pobytech. No a my jsme teď od Františka Xavera Duška, tohoto významného klasicistního skladatele a klavírního virtuóza své doby, poslouchali první část jeho symfonie B-dur, jak ji natočili finští hudebníci z helsinského barokního orchestru pod vedením Apo Häkkinena. Dále nás čeká v našem ranním programu příjemná skladba Roberta Schumana, půvabná klavírní arabeska C-dur, kterou nám teď zahraje klavírista George Lee.

Pianista George Lee nám teď v ranním vysílání Rádia Klasik Praha zahrál tuto poetickou arabesku C-dur z pera Roberta Schumanna. Jaký zmíněný klavírista natočil na své album vydané předloni, které se jmenovalo Movements, bylo zaměřeno na skladby tanečního charakteru a kromě Schumanna tam nahrál i skladby od Morise Ravela nebo Igora Stravinského. Následovat budou teď úvodní fanfáry z Janáčkovy symfonie, ty skladby neodmyslitelně spojené s Brnem, také nám bude hrát Brněnská filharmonie a dále pak ještě třeba barokní hudba v podání souboru Muzika Antiqua Praha nebo Smetana v rukou Jana Bartoše. To je hudba, na kterou se můžete těšit už v nejbližších minutách tady na Klasik.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino. Umění pravého italského geláta.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu, z boku, s úsměvem i bez.

0: Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Skonto
2: nabité. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte Radio Klasik Praha, teď nám hrál soubor Muzika Antiqua Praha, založený a vedený Pavlem Klikarem. Poslouchali jsme skladbu Ecce Panis, Hle chléb andělský, kterou na slova Tomáše Akvinského napsal sicilský raně barokní skladatel Mario Capuana. Zpívali nám Irena Troupová a Zdeněk Kazda, ukázka z alba souboru Muzika Antiqua z roku 1992, které bylo věnováno italské raně barokní hudbě. No a dále nám zahraje v našem ranním vysílání pianista Jan Bartoš, který nám přednese část s pochmurným názvem Zaniklé štěstí ze Smetanova klavírního cyklu Sny.

Je necelých 10 minut po 9. hodině, posloucháte Radio Klasik Praha, teď už jsme se přehoupli do dopoledního bloku našeho vysílání, no a je pátek 21. srpna, dnes si mimo jiné připomínáme 58. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. No a v reakci na tuto událost napsal český skladatel Karel Husa, toho času už dávno působící v zahraničí ve Spojených státech, skladbu pojmenovanou Hudba pro Prahu 1968, ze které jsme teď poslouchali tokátu a chorál, závěrečnou část, kde autor využil mimo jiné nápěv chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Hrál nám symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou svého bývalého šéfdirigenta Tomáše Braunera. No a dále nás v našem programu bude čekat třeba hudba Ericha Wolfganga Korngolda, hollywoodského skladatele, ovšem my uslyšíme finále z jeho houslového koncertu, velice populární skladby, také třeba Mendelssohnovy Hebridy, rovněž hudba Josefa Haydna, Josefa Suka, Jana Dismase Zelenky a dalších je pro vás připravena už brzy na frekvenci 98,7. No a teď budeme pokračovat hudbou anglického skladatele Charlese Huberta Perryho. Poslechneme si hymnus Jerusalem, který tento anglický autor napsal na slova básníka Williama Blakea. Zpívat nám bude univerzitní sbor Trinity College v Cambridge a na varhany zahraje Philip Rushford.

Krásný hymnus Jeruzalem na slova básníka Williama Blakea a s hudbou Charlesa Huberta Perryho nám teď zaspíval sbor Cambridgeské Trinity College, jeden z nejvyhlášenějších univerzitních sborů světa. Dále si poslechneme hudbu Ericha Wolfganga Korngolda, který se narodil v Brně, hudební vzdělání získal ve Vídni, tam ho jako zázračné dítě obdivoval třeba i Gustav Mahler, no a pak se postupem času dostal až do Spojených států amerických, kde byl jedním ze zakladatelů Hollywood filmové hudby. My ovšem uslyšíme tedy jeho skladbu určenou pro koncertní podia. Je to velice populární houslový koncert D-dur. Jehož závěrečnou část nám zahraje opět za doprovodu pražských symfoniků houslista Pavel Šporcl.

0: Energické finále z houslového koncertu de dur Ericha Wolfganga Korngolda. Nám teď na Rádiu Klasik Praha zahrál houslista Pavel Šporcl, kterého na nahrávce doprovodil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Za chvíli nás čeká hudba Josefa Haydna, bude to první část Kyrie Eleison z jeho slavné, velice dramaticky pojaté mše D-moll přezdívané Nelsonova. Pak třeba také Mendelssohnovy Hebridy, ale i hudba Josefa Suka, francouzské skladatelky Mel Bonny a mnoho další skvělé hudby nás čeká už brzy v našem dnešním programu. No a nejdříve ze všeho vám teď prozradí Mirka Časarová, kdo bude v sobotu 22. srpna jejím dalším hostem v letní repríze pořadu Na osobní notu.
1: Klasik Praha.
2: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestranost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
10: Oba.
12: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 9:30 a toto byla dramatická úvodní část Kyrie Eleison s Haydnovým mše d moll, přezdívané Nelsonova mše, kterou Haydn napsal v dobách, kdy v Evropě zuřily napoleonské války v roce 1798 a napsal ji tak trochu na oslavu admirála Nelsona, který krátce před premiérou tohoto díla zvítězil nad Napoleonem na Nilu, proto tedy Nelsonova mše. Vojevůdce, tedy Nelson, on dokonce možná tuto mši osobně vyslechl, protože o 2 roky později navštívil Esterházyho palác, takže možná mu dokonce tuto skladbu zahráli. No a my jsme teď poslouchali nahrávku souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka, přidruženého sboru a také solistů. Sola zpívali Felicity Lott, Carolyn Watkinson, Maldwyn Davis a David Wilson Johnson. Ještě si teď poslechneme skladbu, která je také jistým způsobem spojena s Británií, protože Felix Mendelssohn Bartholdy ji napsal pod dojmem dramatického skotského pobřeží, když navštívil britské ostrovy. Zejména ho tedy zaujala působivá mořská jeskyně zvaná Fingalova sluj, která se stala přímou inspirací pro tuto koncertní předehru Hebridy. My si ji poslechneme v podání orchestru de Champs-Élysées, francouzského souboru, který bude řídit na této nahrávce Filip Hervék.

Známá romantická koncertní předehra Hebridy od Felixe Mendelssohna Bartholdyho, inspirovaná mořskou jeskyní pod názvem Fingalova sluj, která se tedy nachází u skotského pobřeží, tak tato předehra zazněla teď v podání orchestru de Champs-Élysées pod taktovkou Filipa Cherevega. Vy posloucháte dopolední vysílání Rádia Klasik Praha dnes v pátek 21. srpna a pokračovat budeme teď skladbou Josefa Suka, což je slavnostní pochod v nový život. Skladba oceněná také na olympiádě, kterou Josef Suk věnoval českému, respektive československému sokolstvu. A my si tento Sukův známý pochod pustíme v podání opět pražských symfoniků, tentokrát pod taktovkou dirigenta Petra Altrichtera.

Slyšeli jsme slavnostní pochod Josefa Suka v Nový život, skladbu, která byla původně určena československému sokolstvu. Suk ji také přihlásil na olympijské hry v Los Angeles v roce 1932, kde získala stříbrnou medaili v dobách, kdy se ještě na olympiádách soutěžilo v hudební kategorii. No a my budeme teď v našem dopoledním programu pokračovat písní z pera francouzské skladatelky jménem Mel Bonny, trochu pozapomenutá a v poslední době znovu objevovaná autorka, mimo jiné studentka Césara Franka, Debussyho spolužačka a autorka více než 300 skladeb. Její píseň je Songe, neboli Snění, kterou si teď pustíme, je součástí písňového cyklu Trois Mélodies, no a zaspívá nám ji sopranistka Julie Rose, což je vynikající francouzská mladá pěvkyně, mimo jiné vítězka pěvecké soutěže Operalia, která je uznávanou interpretkou též barokní hudby a která se francouzské písňovému repertoáru věnuje na albu vydaném teprve letos v lednu, ze kterého tedy pochází tato ukázka a které natočila spolu s klavíristkou Susan Manoff.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Naleďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Jana Dismase Zelenky, soubor Ensemble Inegal, vedený Adamem Viktorou, který se Zelenkově tvorbě dlouhodobě věnuje. Tak tento ensemble nám teď zahrál úvodní část Kyrie Eleison ze Zelenkovy skladby Missa Circumcisionis, což je tedy Zelenková slavnostní mše, určená pro svátek 1. ledna, která pochází ze skladatelova vrcholného období, napsána byla v roce 1728. No a po hudbě barokního skladatele Jana Dismase Zelenky ještě následuje tvorba Aloise Háby, tohoto českého skladatele avantgardního, který se proslavil zejména svými čtvrttónovými a mikrointervalovými skladbami. Ovšem také se nechal inspirovat ve 20. letech minulého století populárními tanci a jazzem. Z toho právě vznikl cyklus 4 moderní tance pro klavír, jehož třetí část, valčíkově laděný tanec pojmenovaný Boston, nám teď zahraje klavírista Miroslav Beinhauer.

0: Je 6 minut po 10. a mužský sbor z Verdiho opery Trubadur nám teď zpívali členové Chicagského symfonického sboru společně s Chicagským symfonickým orchestrem pod taktovkou Georga Šoltyho. Mimo jiné už brzy v našem vysílání zazní třeba ukázka z klavírního koncertu Kláry Schumannové, opět také čeští autoři Josef Mysliveček nebo Bohuslav Martinů. Těšit se můžete i na legendární sopranistku Leontyn Price, také norský klavírista Leif Uwe Andsnes a další skvělí solisté se nám představí v našem programu už v nejbližších minutách. No a teď je tady pravidelná rubrika Novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne tentokrát představuje nové živé album s posledními třemi klavírními sonátami Ludwiga van Beethovena. Nahrávka byla pořízena loni v říjnu v tokijské koncertní síni Suntory Hall a vyšla koncem července u vydavatelství Decca. Svou dlouholetou interpretační zkušenost s těmito klenoty klavírní literatury na nahrávce uplatnila legendární britsko-japonská pianistka Mitsuko Uchida. Stejný repertoár, tedy Beethovenovi tři poslední sonáty, natočila už před 20 lety na oceňované studio album, nyní jej doplnila i živým snímkem těchto sonát, zaznamenaným před 2000 publikem. Klavírní sonáty číslo 30, 31 a 32 napsal Beethoven počátkem 20. let 19. století. Vyznačují se myšlenkovou hloubkou, stylovou pestrostí a také progresivním a invenčním přístupem k formě. Album získalo v zahraničních médiích veskrze pozitivní recenze, vyzdvihující působivé a však přiměřené kontrasty a oduševnělý, nicméně komunikativní výraz, který 77letá umělkyně těmto skladbám na živé nahrávce ze Suntory Hall vtiskla. Tak jako hudební ukázku si teď z tohoto nového alba poslechneme Adagio ze sonáty číslo 31. Hraje Mitsuko Uchida.

Tak to byla pianistka Mitsuko Uchida, která nám teď zahrála Adagio z Beethovenovy klavírní sonáty číslo 31. Ukázka z nového alba, které bylo pořízeno živě v Suntory Hall v Tokiu a kde tato britsko-japonská legendární hráčka tedy živě natočila tři poslední klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena. Je to i taková předzvěst příštího roku 2027, kdy si celý svět bude připomínat významné 200. výročí Beethovenova úmrtí, takže Beethovenova hudba určitě bude všude znít v hojné míře. No a o tomto novém albu Mitsuko Uchidy se více samozřejmě dočtete jako obvykle i na našich webových stránkách. Další dáma za klavírem v našem vysílání teď bude italská pianistka Beatrice Rana. Ta nám za doprovodu tělesa Chamber Orchestra of Europe zahraje hudbu Kláry Schumannové. Finále z klavírního koncertu a mol, který Klára Schumannová ještě pod dívčím jménem Klára Wieck napsala v roce 1835 v pouhých 15 letech. Sama si ho také premiérovala, co by solistka pod taktovkou Felixe Mendelssohna. Na této nahrávce tedy bude hrát Beatrice Rana a Chamber Orchestra of Europe bude řídit dirigent Janik Nezet-Segan.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Prázdniny končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
7: pak hrnky, flašky, kufříky,
6: vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
9: Oba.
11: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
12: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Posloucháte Radio Klasik Praha, je minuta po půl jedenácté a toto byla pomalá věta z houslového koncertu A-dur Josefa Myslivečka. Velkou zásluhu na obnovení zájmu o dílo tohoto skladatele bezesporu má orchestr Collegium 1704, který Myslivečkovi houslové koncerty natočil se solistkou Leilou Šajek, která účinkovala tedy i na této nahrávce, kterou jsme teď poslouchali. No a Collegium 1704 můžete v nejbližší době slyšet třeba 2. září na Svatováclavském hudebním festivalu v Ostravě. Tam budou hrát dokonce zahajovací koncert 2.9. s hudbou Bacha, ale také francouzských autorů. Pak tady v Praze zahrají ve Vzletu ve Vršovicích 7. září hudba neapolských chrámů, se jmenuje tento program, kde ovšem zazní i hudba Jana Dismase Zelenky. No a pak v Rudolfinu se představí v říjnu 16. a 17. října s programem Misa Voty, což je tedy rovněž Zelenkovo dílo. No a nás dále čeká hudba Bohuslava Martinů. Poslechneme si teď část z jeho skladby Toccata e due canzoni pro malý orchestr. Bude to část 3. canzone číslo 2, tedy 2. z těchto písní. No a my uslyšíme tuto skladbu Bohuslava Martinů v podání Pražského komorního orchestru, který na nahrávce řídí Ondřej Kukal a na piano bude hrát Josef Hála.

Na Rádiu Klasik Praha zazněla teď třetí část ze skladby Toccata e due canzoni pro malý orchestr a klavír od Bohuslava Martinů. Na nahrávce účinkoval pražský komorní orchestr řízený Ondřejem Kukalem, na klavír hrál Josef Hála. K českým autorům se určitě během našeho dnešního vysílání ještě vrátíme. Například zrovna od Bohuslava Martinů budete moci poslouchat zhruba za 3/4 hodiny v našem programu také třeba část z jednoho z jeho smyčcových kvartetů. Rovněž uslyšíme hudbu od Kara Ostrčila, Josefa Suka, Jana Zacha a dalších českých skladatelů, včetně Antonína Dvořáka, už brzy v našem nejen dopoledním, ale i odpoledním programu. No a teď nás čeká krásná operní árie Un bel di Vedremo z Pucciniho opery Madame Butterfly. Bude to starší nahrávka, kde se představí v roli, tedy v titulní roli Chocho San z této Pucciniho opery pěvkyně Leontine Price, což byla slavná americká sopranistka, která patřila k hvězdám metropolitní opery. Stále ještě žije, v únoru oslavila 99. narozeniny. No a na této nahrávce ji doprovodí těleso New Philharmonia Orchestra.

Krásnou árii Un bel di vedremo z Pucciniho opery Madame Butterfly nám zpívala sopranistka Leontine Price v únoru, oslavivší 99. narozeniny, legenda metropolitní opery, která byla jednou z prvních afroamerických zpěvaček, jež se prosadili na světových pódiích. Na nahrávce ji doprovázelo těleso New Philharmonia Orchestra, no a dále nám teď Haydnovu hudbu zahraje norský klavírista Leif Ove Andsnes. Od piana sám bude také řídit norský komorní orchestr ve třetí části Haydnova klavírního koncertu F-dur.

0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
1: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebij ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu.

0: bezkempu.cz.
1: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto na byte.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
7: Jsme Klasik Praha.

To byla krásná melancholická melodie nazvaná Píseň vrby ze svity Otello od skladatele Samuela Coleridge Taylora, pozoruhodného autora, od jehož narození jsme si loni připomínali 150 let a jehož hudba se stále častěji dostává do repertoáru orchestrů po celém světě. No a toto byla nahrávka orchestru Čineken, která vznikla před 4 lety zase u příležitosti 110. výročí autorova úmrtí. Teď tu mám opět jednu novou nahrávku, vydanou v letošním roce. Soubor Le Concert de Nation pod vedením legendárního katalánského gambisty Jordiho Savala natočil velké moteto Te Deum, Te Dur od francouzského skladatele Marka Antoana Charpentiera. To je skladba proslulá zejména úvodní částí, která je už od 50. let minulého století používána jako znělka Eurovize, ale samozřejmě se jedná o mnohem rozsáhlejší duchovní skladbu, ze které si teď poslechneme alespoň část i v našem dopoledním vysílání.

Na Rádiu Klasik Praha jsme právě poslouchali známou melodii, kterou naši pravidelní posluchači jistě slýchají často v našem programu. Meditaci na téma z opery Thais od francouzského skladatele Gilles Masneta. Solo hrál Itzhak Perlman, kterého už jsme také v našem dnešním vysílání jednou slyšeli ve skotské fantazii Maxe Brucha. Tady to bylo tedy v hudbě Gilles Masneta, a to za doprovodu souboru Abbey Road Ensemble, pojmenovaném po slavném britském nahrávacím studiu. Teď si poslechneme hudbu dánského symfonika Karla Nielsena. Bude to první část z jeho druhé symfonie, která má podtitul Čtyři temperamenty. Má tedy tento zajímavý koncept, kdy každá ze čtyř věd symfonie znázorňuje jeden z temperamentů podle slavné hippokratovské typologie. No a tato první věta, která teď zazní v podání symfonického orchestru dánského rozhlasu, ta se jmenuje Allegro cholerico, tedy cholerické Allegro.

Hudbu dánského skladatele Karla Nielsena nám teď hráli jeho krajané ze symfonického orchestru dánského rozhlasu pod taktovkou Michaela Schoenwandta. Byla to první věta z Nielsenovy druhé symfonie s podtitulem Čtyři temperamenty. Poslouchali jsme teď cholerické Allegro, Allegro Colerico. No a naopak velice necholerická je následující příjemná melodie, kterou filmový skladatel Henry Mancini složil pro film Snídaně u Tiffanyho, známý muzikál z roku 1960 s Audrey Hepburnovou v hlavní roli, která právě v tomto filmu poprvé zpívala píseň s názvem Moon River, která teď zazní v orchestrální podobě v podání orchestru Filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
6: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
7: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali rondo z hobojového koncertu C-dur France Antona Hofmeistera, což byl německý skladatel klasicistního období. Solista Albrecht Mayer se nám představil za doprovodu souboru Kamerakademie Potsdam. No a dále tu mám komorní hudbu Bohuslava Martinů. Jak jsem už sliboval před zhruba 15 minut, tak teď zazní ukázka z jednoho z Martinů smyčcových kvartetů. Bude to kvartet číslo 7 Concerto da Camera, což je poválečné dílo, které vzniklo v New Yorku v roce 1947, má odlehčený styl inspirovaný barokem i českou lidovou melodikou a druhou část Andante z tohoto kvartetu nám zahraje soubor Pavel Haas Kvartet, který natočil velmi oceňovanou nahrávku smyčcových kvartetů Bohuslava Martinů, vydanou loni u Suprafonu.

Je 10 minut po půl dvanácté a hrál nám Pavel Haas Kvartet, soubor mezinárodního renomé, který natočil některé z kvartetů Bohuslava Martinů na album vydané loni u Suprafonu, jež získalo řadu mezinárodních ocenění, včetně International Classical Music Award nebo třeba Diapason d'Or. No a toto byla v jejich podání, tedy v podání Pavel Haas Kvartetu, druhá věta ze smyčcového kvartetu číslo 7 přezdívaného Concerto da Camera, který napsal Bohuslav Martinů tedy v Americe v roce 1947 a mezi jeho smyčcovými kvartety je takový nejpřívětivější. Teď budeme pokračovat hudbou španělského skladatele Joaquina Rodriga. Z jehož kytarového koncertu Fantazie pro šlechtice uslyšíme třetí větu, ovšem bude to v úpravě, kde místo klasické kytary zazní jako solový nástroj tiple, což je nástroj kolumbijský, na který nám zahraje kolumbijský solista Juan Manuel Aracue Rueda, jenž tento Rodrigův kytarový koncert natočil spolu s jihočeskou komorní filharmonií z Českých Budějovic.

0: Pianisty Miroslava Sekery, jehož spojení s Mozartem je o to silnější, že jak známo se jako dítě mihnul také ve Formanově filmu Amadeus právě v roli malého Mozarta. No a za chvíli nás čeká hudba skladatele Otakara Ostrčila, pražští symfonikové pod taktovkou Jiřího Bělohlávka nám zahrají vivače ze symfonie A dur tohoto skladatele a bude to také poslední kus dnešního dopoledního programu. Ten odpolední ovšem pak bude pokračovat třeba hudbou Josefa Suka, Antonia Vivaldiho, Cezara Franka a mnoha dalšími skvělými skladbami už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
10: Ladíte Klasik Praha.

0: Je 12 hodin a slyšeli jsme teď čtvrtou větu ze symfonie A-dur Otakara Ostrčila. Jiří Bělohlávek řídil symfonický orchestr FOK. No a byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu. Ten odpolední bude už za malý okamžik pokračovat hudbou Josefa Suka. Kromě toho uslyšíte také Vivaldiho, Franka, Brahmse, Schuberta nebo Haydna a samozřejmě vynikající interprety, například na klavír zahraje Daniel Barenboim, zaspívá baritonista Benjamin Appel, na housle zahraje Bohuslav Matoušek, zkrátka plejáda skvělých tuzemských i zahraničních hráčů. No a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se s vámi pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký pátek a také krásný nadcházející víkend a budu se těšit na slyšenou v živém vysílání opět v pondělí v obvyklém čase mezi 9. a 12. hodinou.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Dílem meditace na staročeský chorál svatý Václavé pro smyšcový orchestr od Josefa Suka jsme zahájili odpolední program Rádia Klasik Praha v pátek 21. srpna před dalším letním víkendem. I když, jak vám za hodinku řeknu předpovědi počasí, tak se počasí bude kapku měnit. Ještě doplním, že tu první skladbu hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, řídil Petr Altrichter. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Dlask a teď už nabízí i léto, ano, část této skladby, tohoto koncertu ze čtvera ročních dob Antonia Vivaldiho. Hezké odpoledne.

Avi Avital hrál na mandolínu s Venice Baroque Orchestra presto čtverročních dob Antonia Vivaldiho, tedy z té části Léto. Tohoto skladatele s ním Venice Baroque Orchestra tedy a další účinkující už jsou připraveni, protože jich celá spousta až do 19. hodiny, kdy vás budu provázet programem našeho rádia. Teď se rozezní Allegro sonáty A-dur pro housle a klavír Cezára Franka a hrát vám budou na housle Bohuslav Matoušek a na klavír Kaje Niunoja.

0: Houslista Bohuslav Matoušek a na klavír Kaje Niunoja si společně zahráli v druhé části Allegro sonáty A-dur pro housle a klavír Cezára Franka. Na rádiu Klasik Praha posloucháte samozřejmě především hudbu, ale taky pravidelné pořady, informace o nich najdete ty podrobnější na našich webových stránkách. Třeba právě dnes večer vysíláme tento pořad.
1: Klasik Praha.
2: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL. Prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Autor tohoto díla Jan Zach je rodákem ze vsi Dechtáry u Jinštějna, skladatel pozdně barokního a předklasického období. Působil jako kapelník v Mouči, navštívil taky Itálii a Rakousko a my jsme od něj slyšeli jeho část, tedy díla samozřejmě Requiem de Mol a to Introitus. Účinkoval soubor Collegium Floreum a soubor Musica Florea vedl Marek Štrincl. Zaposlouchejme se teď společně do klavírního díla. U klavíru bude Daniel Barnboim a zazní rondo koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 D-moll Johannesa Brahmse.

A ten potlesk zasloužený samozřejmě patřil klavíristovi Danielu Barenboimovi a štátskapele Berlin řídil Gustavo Dudamel. Část třetí rondo koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 d-moll Johannesa Brahmse tak právě skončilo. Na našich webových stránkách najdete celou řadu informací, taky jednu smutnější, totiž že zemřela slavná rumunská sopranistka Ileana Kotrubas, která byla i v Praze na návštěvě, pokud se dobře pamatuji, v 70. a 80. letech, ale hlavně stvárňovala hlavní role na předních světových pódiích. Tak my na ní v nahrávce zavzpomínat teď nemůžeme, ale samozřejmě Ileana Kotrubas patřila mezi špičky světového operního nebe.

Anton Webern byl tím hudebním skladatelem, který upravil píseň France Schuberta Déšť slzí z cyklu Krásná mlynářka, právě pro zpěv a orchestr. A tuto skladbu teď zaspíval baritonista Benjamin Apple a zahrál Mnichovský rozhlasový orchestr, který řídil Oskar Jokel. My se teď podíváme do dob, kdy řádil Napoleon a už začínal prohrávat, ohrožoval i Vídeň, a ta ukázka bude z takzvané Nelsonovy mše. Ta odkazuje na generála nebo admirála Horácia Nelsona, který krátce před premiérou této mše Napoleona drtivě porazil na Nilu. A Josef Haydn napsal tuto Nelson Messe de Mola. My si část teď poslechneme v provedení The English Concert Choir a The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz
7: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
8: pak hrnky,
7: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
8: Škola volá!
9: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
10: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

No a dál jsme pokračovali na rádiu Klasik Praha ve formě zpěvu. To byl Choir of Trinity College Cambridge, který řídil Richard Marlowe, a my jsme poslouchali ukázku hudby Maurice Dirifle z jeho cyklu 4 moteta na témata gregoriánského chorálu, a tohle byla část Ubi Caritas. No a už je tu před námi poslední skladba této hodiny, pak budou zprávy, a to je finále smíčcového kvartetu číslo 10 Esdur, Antonína Dvořáka.

0: Je 13 hodin, začnou zprávy a před nimi jsme poslouchali hudbu českého mistra Antonína Dvořáka. Panochovo kvarteto hrálo finále smyčcového kvartetu číslo 10 S-dur, takzvaného slovanského.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: České domácnosti a firmy budou pravděpodobně koncesionářské poplatky platit i z kraje příštího roku. Vláda sice plán na jejich zrušení prezentovala jako stěžejní slib, nyní ale dochází k tomu, že byla s lednem až příliš ambiciózní. K ambicióznímu výhledu začínají být skeptičtí i představitelé vlády. Schillerová naznačila, že stát možná nebude muset v příštím roce vynaložit na veřejnoprávní média celých 7,8 miliardy. Vzhledem k tomu, že s takovou částkou počítá zákon, by tato situace nastala jen v momentě, že vláda zákon neprosadí nebo se jeho účinnost opozdí. Ruské drony na dnešek zasáhly jeden z hraničních přechodů mezi Ukrajinou a Moldavskem, informovala ukrajinská pohraniční stráž. Provoz na něm byl zastaven. Dvě ženy zemřely a dvě utrpěly zranění při nočním ruském dronovém útoku na vesnici v ukrajinské Charkovské oblasti. Rusko invazi na Ukrajinu vede 4,5 roku. Festival nového cirkusu a divadla hlásí po prvním týdnu konání vyprodanou většinu představení těch největších hvězd, zejména francouzských souborů. Až do konce srpna ale festival v pražských Letenských sadech láká na různé podoby nonverbálního divadla pro dospělé i děti a nabízí plno doprovodného programu. V představení některé inscenace letní a letné pod čirým nebem stejně jako večerní koncerty jsou přístupné zdarma. A ještě počasí, během odpoledne meteorologové očekávají od jihozápadu až zataženo a po 17. hodině až do večera s přehánkami a velmi silnými bouřkami, které večer začnou přecházet do vydatného deště. Největší teploty dnes 25 až 27 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Převážně v letech druhé světové války vznikalo toto dílo Miloslava Kabeláče, totiž symfonie číslo 2 in C. A o nahrávku se zasloužil český dirigent Jakub Hruša, když dílo nahrál ve Vídni v letech 23-24 v Koncerthausu. A to s vídeňským rozhlasovým symfonickým orchestrem ORF. My jsme slyšeli první část tohoto díla, další první část je teď na řadě, za chviličku se rozezní Gloria Jana Křtitele Vaňhala, a to v interpretaci Collegia Floreum, a rád bude taky muzika Florea řídit Marek Štrinco. No a v této hodině na nás čekají také díla velkého významu a taky krásná díla, třeba Bruchův koncert pro housle a orchestr číslo 1 G-moll anebo čembalový koncert Johanna Sebastiana Bacha či Dvořákova Novosvětská. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
2: Jsme Klasik Praha.

Ray Chen hrál houslové solo s londýnským filharmonickým orchestrem, který řídil Robert Trevino v Bruchově, houslovém koncertu číslo 1 G-moll a ve třetí větě Allegro Energico. Na Rádiu Klasik Praha teď dál pokračuje náš odpolední hudební program v pátek 21. srpna. Večer už se trošku zatahuje, tak uvidíme, jestli meteorologové budou mít pravdu s příchodem bouřek. Ale my si teď poslechneme skladbu klidnější, bude totiž v tempu Adagio. A bude to koncert pro čembalo a smyčce D-moll Johanna Sebastiana Bacha. A zahrývám čembalista Jean Rondo, houslisté Sophie Jean a Louis Craig. Na violu Fanny Pacou, na violoncello Antoine Touche, na kontrabas Thomas de Pierrefait. Tak hezký poslech.

0: Jiří Bělohlávek na této nahrávce s Českou filharmonií představil Scherzo molto vivace symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa Antonína Dvořáka. Za chviličku uslyšíme už poslední skladbu této odpolední vysílací hodiny na rádiu Klasik Praha a to bude sonatina pro klarinet a klavír Bohuslava Martinů. Myslím, že se máte na co těšit, tak si chvilku počkejte.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, Fan Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebuje.

0: e-shopu skonto.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: V New Yorku v roce 1956 napsal Bohuslav Martinů tuto sonatinu pro klarinet a klavíra. V závěru hodiny ji na našem rádiu Klasik Praha zahráli na klarinet Irvin Veniš a na klavír Martin Kasík. Ano, je asi tak minutka a půl po 14. hodině. Náš program samozřejmě pokračuje dál. Bude to tentokrát violončelový koncert Artra Blisse už za chvíli. Hezký den.
1: Tohle je Klasik Praha.

to už na začátku další hodiny zahráli dva hobojisté, Willem Weverka a Dominik Wollenweber, Largo koncertu D-moll pro dva hoboje, smyčce a basso continuo Antonia Vivaldiho. Za chvíli uslyšíme hudbu Bedřicha Smetany a co se týče českých autorů, bude tady ještě Zdeněk Fibich a Jaroslav Ježek. Tak věřím, že se máme na co těšit v tom dalším odpoledním programu na rádiu Klasik Praha, který teď pokračuje tedy hudbou Bedřicha Smetany. A já nabízím zase v úpravě pro orchestr, to aranžmá připravil George Sell, čtvrtou část vyváče smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll právě Bedřicha Smetany. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Petr Popel.

Maďarsko-americký dirigent George Sall, který za první republiky byl i v Praze jako šéf-dirigent Nového německého divadla, vytvořil úpravu pro orchestr smyčcového kvartetu číslo 1 e-moll z Mého života Bedřicha Smetany. A my jsme teď slyšeli ukázku té čtvrté věty Vivace s Petrem Popelkou jako dirigentem a symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který řídil Petr Popelk.

0: Klasik Praha.
1: Poslední letní repríza pořadu Hudba v miléniu připomene díl, jehož hosty byli členové souboru Muse Equality, kvinteta hrajícího v obsazení smyčců, cymbálu a akordeonu, které propojuje klasickou hudbu s folklorem, a to ve vlastních originálních úpravách. Více se dozvíte v repríze 25. srpna od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás svými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá v 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Tajemství Sáry, to je koprodukční dobrodružný seriál z roku 1988 a my jsme teď poslouchali samozřejmě v úpravě téma z tohoto seriálu s hudbou Ennia Morriconeho. Na klavír Simone Pedroni a na flétnu Sara Andon, ale ten zvuk flétny se vám mohl zdát trošku jiný, protože je použita flétna basová. Za poklady Broumovska 2026. Ano, tento festival klasické hudby Za poklady Broumovska otevírá každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů a večer jsou tam koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. A z toho letošního 21. ročníku vybírám už zítřejší koncert 22. srpna od 21 hodin v Božanově. V kostele svaté Máří Magdalény. Tam vystoupí duo Kuhn a Eduard Šístek. Na violončelo koncert je taky spojen s živě tvořeným light designem. Stabat Mater tam bude znít skladatele Marka Rosána. Skladba psaná přímo na tělo pěveckému duo Kuhn a solovému violončelu Eduarda Šístka. Spojení mužských hlasů dvou s violončelem je staletími prověřené, nosné a zvukově vyvážené, o tom se tady můžete přesvědčit. Stabat Mater je středověký latinský hymnus o bolesti Panny Marie stojící pod křížem. Autorem gregoriánského chorálu byl třeba ve středověku Josquin de Pré. První vícehlasé zpracování je od Giovanniho Pierluccio da Palestrini. Ale důležitý je právě tento koncert dua Kuhn a Eduarda Šístka a to v Božanově v kostele svaté Máří Magdalény Stabat Mater 22. srpna od 21 hodin za poklady Broumovska v rámci tohoto festivalu.

My jsme nabídli zase takovou úpravu, které se dopustil na Kreutzerově sonátě číslo 9 Ludvíka van Beethovena sám interpret, houslista Nemanja Radulovič. A finále presto tohoto díla zahrál se souborem Dubl Sans, který sám v roce 2008 založil. Poem, tak to je ve světě poem, samozřejmě znají ho všichni, a poem z cyklu Snění Zdeňka Fibicha si teď poslechneme také. Zahraje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a řídí Václav Smetáček.

0: Poslouchali jsme hudbu Jaroslava Ježka, který samozřejmě není spojen jen s Osvobozeným divadlem a Voskovcem a Berichem, ale psal také jiné skladby, tohle byla skladba spíš do jazzu, Dechový kvintet a třetí věta Allegro. Jaroslava Ježka hrálo Reichovo Dechové kvinteto.
1: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voš's Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Tohle je klasika.

0: Francouzská skladatelka, taky spisovatelka, která se jmenovala Charlotte Sohy, zemřela v roce 1955, je představitelkou neoromantismu, je pozapomenutá, ale přesto se objevují nahrávky její hudby. Toto byl Dance Mystic. Orchestr National de Lyon řídil Nikolaj Scheps-Znajder. To už je po 16. hodině pátek 21. srpna, kdy si připomínáme neblahé výročí okupace. Ale my budeme hrát další hudbu na rádiu Klasik Praha už za chvíli od Petra Ebena jeho varhanní koncert.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: V raném díle Petra Ebena z roku 1953 teď účinkovali bamberští symfonikové, řídil je Gabriel Feltz a na varhany zahrál Günter Rost. Poslouchali jsme Allegro Risoluto, druhou část Symfonie Gregoriana, tedy koncertu pro varhany a orchestr číslo 1.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Rubrika Novinka týdne právě v tomto týdnu představuje nové živé album s posledními třemi klavírními sonátami Ludwiga van Beethovena. Nahrávka byla pořízena loni v říjnu v tokijské koncertní síni Suntory Hall a vyšla koncem července u vydavatelství Decca. Svou dlouholetou interpretační zkušenost s těmito klenoty klavírní literatury na ní uplatnila legendární britsko-japonská pianistka Mitsuko Uchida. Stejný repertoár natočila už před 20 lety na oceňované studiové album a teď je doplnila i živým snímkem těchto sonát zaznamenaným před 2000 publikem. Klavírní sonáty 30, 31 a 32 napsal Beethoven v letech 1820 až 1822 a vyznačují se myšlenkovou hloubkou, stylovou pestrostí a progresivním a invenčním přístupem k formě. Album získalo v zahraničních médiích veskrze pozitivní recenzi, vyzdvihující působivé, avšak přiměřené kontrasty a oduševnělý, nicméně komunikativní výraz, který 77letá umělkyně skladbám vtiskla. Jako hudební ukázku si teď s Mitsuko Uchida poslechneme Adagio ze sonáty číslo 31.

Adagio ze sonáty číslo 31 Ludvíka van Beethovena hrála Mitsuko Uchida a další sonáty 30 a 32 najdete na této novince týdne, kterou jsme si po celý tento týden představovali a můžete si o ní přečíst také na našich webových stránkách. My totiž už teď hrajeme hudbu Bohuslava Martinů, Allegro non troppo, orchestrální světy z opery Divadlo za bránou. František Jílek řídí Státní filharmonii Brno.

0: Klasik Praha.
1: Hned vedle slavného operního domu Teatro alla Scala se v budově Casino Ricordi nachází muzeum věnované historii i současnosti tohoto prestižního milánského operního domu. Vypravíme se tam v dalším dílu našeho pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Skončilo finále symfonie číslo 45 Fis-moll na odchodnou Josefa Haydna. Hrál vám Austro-Hungarian Haydn Orchestra, řídil Adam Fischer. A je tu pozvánka, která už platí pro září, kdy začíná 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Bude to přesně ve dnech 5. až 23. září a letos čeká samozřejmě na posluchače taky bohatý festivalový program, se kterým vás brzy hned na začátku září přijde do studia taky seznámit ředitel tohoto festivalu Jan Simon. My vás teď pozveme na závěrečný koncert, vezmu to odzadu, ten bude 23. září v Rudolfinu ve Dvořákově síni a na programu je předehra pro orchestr Bohuslava Martinů, houslový koncert číslo 2 G-moll Sergeje Prokofjeva, svita A-dur Antonína Dvořáka a konečně svita z baletu Pták ohnivák Igora Stravinského. Účinkovat tady budou s Českou filharmonií dirigentka Elim Khan a na housle Gil Sham. Tak to bude vlastně takové vystoupení miláčka toho festivalového publiku. Publika, o kterém jsem hovořil, je taky, je to teda dámská osobnost dirigentských osobností a současnosti s rezidenčním orchestrem festivalu letošní ročník, který zakončí. Tak se podívejte někam i na ostatní koncerty, samozřejmě taky festivalu Dvořákova Praha 2026. Až se budete dívat, tak vám k tomu pustím teď Walpurginu noc z fantastické symfonie Hectora Berlioze.

Skončila taky další skladba dnešního odpoledního programu, když vzhledem k tomu počasí, které teď panuje, už to vypadá na podvečerní program Valpurgina noc, fantastické symfonie Hektora Berlioze. Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze řídil Vladimír Válek. Tak se podívejme na to počasí, jak bude vypadat, nebo jak vypadá dnes odpoledne, mělo by začít pršet, protože teď už bude zataženo, možná se mohou objevit i velmi silné bouřky v Praze, které večer pak přejdou do vydatného deště. To uvidíme, kam se ty bouřky pohnou. Dnešní nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů Celsia. Zítra už bude chladněji, teploty mezi 14 až 12 ty noční a ty zítřejší denní mezi 18 až 20 stupni a zítra čekáme počasí oblačné až polojasné, už jen s ojedinělými přeháňkami, někde možná častěji, ale pak se bude zítra k večeru vyjasňovat.

0: Ačkoliv možná jste měli pocit, že posloucháte operní dílo, protože dílo Joaquina Rossiniho v duchovních skladbách nese výrazné rysy autorova operního slohu, tak tohle byla mše, Messa di Gloria, tedy slavnostní mše a z ní část Laudamus Te. Orchestr a sbor Národní akademie svaté Cecílie řídil Antonio Papano a solo zpívala, tedy to sopránové solo, Eleonora Burato.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz Partner pro vaši zahradu.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz Skonto
7: nábytek. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Věnovali jsme se sonátové formě, sonáta pro violončelo a klavír a část skerco Allegro Giocoso byla dílem skladatele 20. století Miloslava Kabeláče a zahráli vám violončelista Jan Vogler, což je zároveň ředitel Drážďanského hudebního festivalu a s ním švýcarský klavírista Robert Kolínsky, tak to je podle jména jasně člověk s českými kořeny. A teď už je minuta po 16. hodině, pátek 21. srpna.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Myslím, že to byl hezký vstup do té další hodiny vysílání, teď už do podvečerního programového bloku na rádiu Klasik Praha, kdy jsme uvedli úvod k Glagolské mše Leoše Janáčka, skladba z roku 1926, a Londýnskou filharmonii řídil Kurt Mazur. A co je připraveno dál, za chvíli už sbor ze třetího jednání opery Macbeth. Taky od Johanna Sebastiana Bacha koncert pro klavír a orchestr číslo 3 D-dur, a nebo dílo Bedřicha Smetany Má vlast, teda ne celé samozřejmě dílo. Z tohoto cyklu jsme pro dnešní odpoledne vybrali část Tábor, a bude to živá nahrávka z roku 2021.

Kdybychom tuto ukázku dali za komunistického režimu, to bychom si tedy nabíjeli, protože se jmenovala Utlačovaná vlast a dnes je 21. srpna. Z opery Macbeth Giuseppe Verdiho. Byl to sbor ze třetího jednání této opery a účinkoval Chicagský symfonický sbor a s ním i orchestr. Nastudování řídil Georg Scholty. A je tu hudba Johanna Sebastiana Bacha, dalšího autora, který si zaslouží být samozřejmě, a to na 100% a ještě navíc v tom seznamu těch nejlepších skladeb za posledních 500 let. První věta koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 D dur zazní teď provedení klavíristy. Jehož jméno je Murray Pereira, ten bude taky řídit Academy of St. Martin in the Fields.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Když mě stará matka, tu píseň jste určitě poznali, v úpravě byla Ale pro trubku a orchestr z cigánských melodií Antonína Dvořáka. PKF Prague Filharmonia řídil Soma Dynes.
1: Klasik Praha.
2: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestranost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
5: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
4: Amorino, umění pravého italského geláta.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
8: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
11: pak hrnky,
10: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
11: škola volá.
12: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
3: Posloucháte Klasik Praha.

0: Brněnský skladatel Miloslav Ištván je autorem sonáty pro klarinet a klavír, první část tohoto díla. Allegro dramatiko zahráli na klarinet Irvin Veniš a na klavír Martin Kasík. Je tu další z mnoha pozvánek toho dnešního odpoledního vysílání na rádiu Klasik Praha. Tentokrát je na 23. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. Ten se koná od 2. do 28. září v kostelích, koncertních sálech i dalších výjimečných místech Moravskoslezského kraje. Vedle velkolepých projektů jsou tam i komorní koncerty, které představují hudbu několika staletí v podání předních českých a zahraničních interpretů. Nákup vstupenek a detailní informace získáte na www.shf.cz. No a pozvu aspoň na jeden koncert. V prvních festivalových dnech zazní 3. září v Sudicích a 4. září v Třinci pravoslavná duchovní hudba. Ukrajinský mužský vokální soubor Orfeus tvoří 8 zpěváků a ansámbl charakterizuje temná a sytá barva hlasu, precizní práce s vokálním zvukem. No a vynikající hlas má taky interpret té následující písně.
1: Hello, this is Rolando Villazón and you are listening to Classic Praga.

Byl to Rolando Villazón, který vás pozdravil a zaspíval píseň Lezule Joaquina Rossiniho za doprovodu Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino a řídil Marco Armeliato. Slíbil jsem vám programu Rádia Klasik Praha taky pro tuto hodinu. Jednu část cyklu symfonických básní má Vlast Bedřicha Smetany, a to konkrétně Tábor. A tady je ze zahajovacího koncertu Pražského jara z roku 2021. A hrál tenkrát soubor Collegium 1704 vedený Václavem Luxem.

0: Tábor. Tábor je pátou. Samozřejmě s skladbou z cyklu symfonických básní má vlast Bedřicha Smetany. Václav Lux řídil kolegium 1704 na našem rádiu, kde vám teď poradíme, kde všude nás můžete a jakým způsobem naladit. A nezapomeňte, že máme i digitální síť, třeba pokud sedíte teď ve svých automobilech a odjíždíte někam na dovolenou, i když to bude trošku dál od Prahy, tak samozřejmě na mnoha místech můžete poslouchat svoje oblíbené rádio.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák! Cíkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Skonto nábyte.
12: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 4.

0: Končí skladba, kterou její autor Anton Bruckner nazval Libera Me, je v tónině F-moll, a je to skladba pro smíšený sbor varhany a tři trombóny. Na ty zmíněné trombóny účinkovali Jiří Vidra, Jaroslav Zouhar, Pavel Vidra, na varhany hrál Martin Jakubíček a zpíval Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy. A teď už je téměř 17 hodin, pátek 21. srpna, a náš další program zahájí hudba Richarda Strause.
1: Tohle je Klasik Praha.

Na začátku této hodiny jsme poslouchali další dechový nástroj, kterým byl lesní roh, čili horna. Na tu hrál Zdeněk Tilšer, doprovodilo symfonický orchestr hlavního města Prahy i FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. A skončilo tak Allegro, třetí věta koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 1 S-dur Richarda Strause. Symfonie číslo 2 Michaela Tippetta na nás čeká, pak o něm povím trošku víc. Nebo tokáta z varhaní symfonie číslo 5 Charles-Marie Widora. Ta bude vlastně trošku souviset s tou pozvánkou, kterou vám potom taky řeknu. Od Bedřicha Smetany to bude duet ze druhého dějství opery Dalibor o nevýslovné štěstí lásky, či od Antonína Dvořáka Nocturno H-dur pro housle a klavír. A nyní přichází na jeviště zvané klasik Praha Juan Diego Flores, aby zaspíval árii z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho.

Juan Diego Flores přispěl do našeho programu árií z opery Nápoj lásky od Gaetana Donizettiho. Daniel Oren řídil Orchestra de la Comunitat Valenciana. A připravená je symfonická tvorba, ta je od Michaela Tippetta. Michael Tippett je starší současník Benjamina Britna, jeden z předních britských skladatelů 20. století. Premiéra teda se moc nepodařila. Živě vysílala BBC a orchestr řídil Adrian Boult. Provedení muselo být v živém vysílání přerušeno a dokonce od začátku opakováno, což teda se často naštěstí nestává. My si teď poslechneme čtvrtou větu tohoto díla, Allegro moderato, této symfonie číslo 2 Michaela Tippetta, a Londýnskou filharmonii bude řídit Edward Gardner.

0: Klasik Praha.
1: V dalším dílu pořadu Švédský stůl jsem pro vás připravil příjemně odlehčená neoklasicistní koncertína pro hoboj, fagot a anglický roh od italského skladatele Ermana Wolf Ferrariho. Tuto pohodovou a radostnou hudbu si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Tokátu z varhanní symfonie číslo 5 Charles-Marie Vidora zahrál varhaník William McQuicker. Jiný varhaník bude hrát na dalším koncertu svatovíckých varhaních večerů a bude tam ke slyšení taky soprán. Neboť metropolitní kapitula u svatého Víta ve spolupráci se správou Pražského hradu zase pokračuje v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha v 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Varhaní večery. Vy se můžete tak zaposlouchat Pražské katedrále do zvuku nových varhan, monumentálního nástroje z dílny věhlasné španělské dílny Gerharda Gerenzinga. Koncert se koná v úterý od 19 hodin a to 28. srpna, je to už předposlední vystoupení. Tentokrát bude patřit české renomované sopranistce Markétě Fasaty ve varhaním doprovodu stálého interpreta Ondřeje Valenty. Ti publiku společně představí například méně známé, ale okouzlující zpracování biblických písní Charlese Stanforda. U nás se bude taky zpívat na rádiu Klasik Praha a vystoupí Pavel Černocha, Mária Porubčinová v duetu ze druhého dějství opery Dalibor Bedřicha Smetany.

Český tenorista Pavel Černoch a slovenská sopranistka Mária Porubčinová vystoupili v rolích Dalibora a Milady v duetu ze druhého dějství opery Dalibor Bedřicha Smetany. O nevýslovné štěstí lásky, tak se jmenuje tento duet. Finále ze symfonie A dur Vojtěcha Jirovce, tedy českého klasicistního autora v podání britských hudebníků. Tak to je album z roku 2025, z něhož si poslechneme finále symfonie A dur Vojtěcha Jirovce.

Tak abych se vrátil k těm britským umělcům, tak London Mozart Players řídil Howard Griffiths v části finále symfonie A-dur Vojtěcha Jirovce. Do konce této hodiny na nás čeká ještě hudba Antonína Dvořáka, za chviličku se rozezní Nocturno A-dur pro housle a klavír. Zahrají Jiří Vodička na housle a David Mareček na klavír a pak tady bude taky ještě hudba Georga Friedricha Händla a Vítězslava Nováka do konce hodiny.

0: Klasik Praha.
1: Těžiště díla italského skladatele, představitele neapolské operní školy Nicoli Porpory, spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

0: Karel Šejna dirigoval Státní filharmonii Brno a poslouchali jsme první část v kostele ze slovácké svity Vítězslava Nováka, tedy z kraje, který Vítězslav Novák mimo jiných miloval. Teď bude 18 hodin, je pátek 21. srpna a jsou tu závěrečné zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů připuštěno 154 kandidátů, což je o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn třetiny senátorů. Méně kandidátů o místa v horním parlamentní komoře bojovalo jen v roce 1998, kdy jich bylo 137. Lhůta pro registraci do senátních voleb, jejichž první kolo se uskuteční 9. a 10. října společně s komunálními volbami, dnes skončila. Zpráva panamského průplavu oznámila, že kvůli nedostatku vody sníží počet lodí, které mohou každý den proplout mezi Atlantikem a Pacifikem. Od začátku září se jejich počet nejprve sníží na 34 a od 15. září na nejvýše 32 denně. Důvodem jsou nízké srážky spojené s rozvíjejícím se klimatickým jevem El Niño. Od května do srpna spadlo v povodí průplavu přibližně o 34% méně srážek oproti dlouhodobému průměru. Přítok vody do povodí byl dokonce o 44% nižší než obvykle. Ve věku stovky let dnes předpolednem zemřel hudební skladatel a muzikolog Zdeněk Šesták. Patřil k výrazným osobnostem české hudby. Šestákovo rozsáhlé dílo představuje téměř stovku symfonických kompozic, vokálně symfonických koncertů a taky kvartetů pro smyčcové nástroje, instruktivní i virtuózní skladby pro nástroje dechové i tvorbu písňovou a sborovou. A počasí. V Praze teď hustě prší a v noci bude dál zataženo až oblačno s trvalým a lokálně i vydatnějším deštěm, ojediněle i silnými bouřkami. Pak srážky budou ubývat. Zítra čekáme oblačno až polojasno, ojediněle srážky kolem poledne, pak možný četnější výskyt, výjimečně i bouřky. Pak zase k večeru budou srážky ustávat a obloha se bude večer vyjasňovat. Zítřejší nejvyšší teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Severská hudba taky byla zastoupena v dnešním vysílání hned po zprávách hudbou Jana Sibelia, finského skladatele, a části Allegretto, jeho symfonie číslo 2 D-dur se symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který řídil Václav Smetáček. No a když už jsme u FOK, tak pražští symfonikové připravili na středu a na čtvrtek 27. srpna koncerty Open Air, které zakončí léto a přivítají novou sezonu zase ve Valdštejnské zahradě. Od 17 hodin tam zazní 26. a 27. srpna pod vedením dirigenta Jana Kučery hudba českých i světových autorů, od orchestrálních děl přes operní árie a muzikál až po slavné filmové melodie. Jako solistka vystoupí sopranistka Zuzana Marková. Vstup na koncerty je zdarma, a to bez předchozí rezervace. V našem programu teď bude znít hudba Vítězslavy Kaprálové, a to její píseň. Píseň pro sólový hlas a orchestr, a jmenuje se Sbohem a šáteček.

Z Bohema Šáteček se jmenovala píseň pro solový hlas a orchestr Vítězslavy Kaprálové a tu píseň zaspívala sopranistka Veronika Rovná a Janáčkovu filharmonii Ostrava řídila Alena Hron. Hobojový koncert Ralpha von Williamse je dílo, které vás doufám teď zaujme v našem následujícím programu, a to část finále koncertu a mol pro hoboj a smyčce tohoto autora.

0: David Theodore byl interpretem na hoboji, hrál spolu s Londýnským symfonickým orchestrem pod taktovkou Brydena Thompsona. Finále koncertu A-moll pro hoboj a smyčce Ralpha von Williamse.
1: Klasik Praha.
0: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: V roce 1964 byl natočen film Letka s hudbou Rona Goodwina. Je to film o letcích RAF ze druhé světové války. No a Kevin Griffiths, což je syn Howarda Griffise, dirigoval City Light Symphony Orchestra v této nahrávce. Teď už předám slovo kolegyni Martině Klausové a to k tomu následujícímu rozhovoru.
1: Milí posluchači, už jste si zvykli, že vás pravidelně každý čtvrtek informujeme o nových publikacích, které vydává nakladatelství Vyšehrad, a jednou za měsíc. Máme tu milou příležitost, že za námi do studia stanice Klasik Praha přijde buď třeba redaktor, anebo rovnou autor některé z těch nových chystaných publikací. A tentokrát je se mnou ve studiu stanice Klasik Praha spisovatel pan Jan Štifter. Dobrý den.
2: Hezký den, dobrý den.
1: Přijel za námi z Českých Budějovic, tak to jsme velmi rádi. Vy jste rodilý Budějovičák?
2: Já jsem rodilý Budějčák, bydlel jsem tam vlastně do vysoké školy, pak jsem si dal takový čas cestování, kde jsem studoval v Pardubicích, pak jsme s manželkou, která pochází z Českého ráje, nějaký čas žili v Praze, v Liberci, tak jsme putovali, až jsme se zase vrátili do Budějic a teď jdeme vlastně de facto ještě níž, jsme koupili dům v Novohradských horách, tak jsme tak napůl rozkročení mezi České Budějovice a Novohradské hory.
1: Nicméně jste se tedy teď v těch jižních Čechách usídlil a patrně
2: tam
1: hodláte zůstat. Vy už jste zmiňoval vaše studia na univerzitě v Pardubicích, vy jste tam absolvoval kulturní dějiny a po těch studiích jste potom zakotvil nějakou dobu jako novinář. Mm-hmm. Už i v té době, kdy jste nastudoval ta studia, jste měl v úmyslu stát se spisovatelem?
2: Já myslím, že jsem, co jsem vykouk a co jsem začal přemýšlet a nějak ten svět vnímat, tak jsem tušil, že tohle bude moje cesta, nebo že se o ní aspoň pokusím. Já jsem psal nějaký první texty už v nějaký možná druhý, třetí třídě jsem si jako začínal s tím hrát. Pak jsem na základce později psal nějaký detektivky, vydával školní časopisy. Já myslím, že ta moje cesta byla celkem jasná. A po střední, po gymnáziu jsem hledal nějaký obor, který bude kombinovat dva moje světy, což je vlastně novinařina nebo psaní a historie. A tenkrát se mi nabídlo studium kulturních dějin v Pardubicích, který docela hezky propojovalo psaní a dějiny. A je to vlastně věc, která mě baví a který se držím do dneška.
1: Kdy vám vyšla první knížka, když už to nebylo tedy na té základní škole, detektivka?
2: Ale bylo to vlastně podobný téma. Já když jsem psal ten svůj první text v nějaký té svojí druhý, třetí třídě, tak jsem už si dával dohromady jakýsi náčrt dějin naší rodiny. A to vlastně byla potom i moje první knížka Katy, což je příběh mojí babičky. Ta knížka vyšla v roce 2014, takže už je to taky nějaký pátek. A je to příběh jednoho česko-německého soužití v Českých Budějovicích a příběh, který byl pro mě zásadní, protože jsem babičku nepoznal a chtěl jsem si jí v podstatě jako chtěl jsem jí pochopit a nějak si jí přiblížit a tak jsem to, co jsem o ní věděl, tak na základě toho jsem napsal ten text.
1: Já když jsem se dívala na knížky, které jsem s vaším jménem spojila, když jsem si teda googlila, samozřejmě, jak je dneska zvykem, tak tam jsou takové dvě hlavní větve, řekla bych, jednak beletrie a jednak taková spíše jako odborná činnost. To obojí vás asi naplňuje.
2: Ona je to vlastně pořád taková jako asi trochu novinařina, jenom přenesená do knížek. Já buď to píšu romány, povídky, anebo se právě věnuju těm jakoby odborným textům, ale ty odborné texty, tam skutečně říkám to jakoby záměrně, protože to jsou velmi často příběhy pamětníků. To znamená, že z toho nevzniká odborný historický text, ale je to převyprávěný život perspektivy těch jednotlivců. A tohle je práce, která mě hrozně baví. Někdy bych řekl, že v téhle době mě to absolutně naplňuje, protože ty lidi mizí a my ještě pořád máme šance je slyšet. A dělal jsem z toho několik publikací pro různý obce, kde vždycky přijdu a nechám si vyprávět a nechám se strhnout a fascinovat tím světem, který byl a není.
1: Já, jak jsem se právě na to dívala, tak mně připadá, že se to obojí vlastně prolíná v těch vašich knížkách, ať už tedy té beletrii nebo v těch odborných, protože i v té beletrii, jak jsem se tedy dočetla, vlastně hodně čerpáte jak z těch reálí, ať už protože vy se hodně i v těch knihách zaměřujete právě na ty jižní Čechy, jak jsem se dívala, tak jednak z těch reálí místních, tak z těch reálí vlastně i historických. Takže to obojí vlastně se přesouvá z té jedné kategorie do druhé.
2: Ano. Je to skutečně takový jako plovoucí svět, kde někdy, když něco slyším od pamětníků, tak to potom přenesu do románu. Teď třeba úplně čerstvě mi v hlavě visí příběh, který jsem slyšel včera, kdy mi jedna známá vyprávěla, jak její táta zjistil, že na všechno je všelék psí sádlo, a tak sehnal skutečný psí sádlo, ale netušil, že se má mazat na hrudi a on jim ho mazal na chleba a oni ho hrozně nechtěli jíst. A to je takový jako detail, který jsem slyšel, ale vím, že zrovna by se to z toho reálného světa dalo docela hezky přenést třeba do nějaký povídky.
1: A sbíráte si takovéhle nápady, někam si je zaznamenáváte?
2: Čertám si to, ale ne vždycky pak potom sehnu, protože já to ani nevím, kam jsem si to napsal. Ale většinou to je tak, že skutečně třeba jednu postavu, kterou buduju v románu, tak je inspirovaná stovkou reálných příběhů, historek, životů.
1: Ta doba, ve které vy se pohybujete, je velmi široká, protože vy máte tam zpracováno i období třeba poválečné nebo 20. leta, dokonce vlastně jeden ten román z 20. let vám byl inscenován v Jihočeském divadle.
2: Ano, ano, ano, to je Café Grol. Café Grol a Sběratel sněhu, to jsou asi moje dva nejslavnější nebo nejúspěšnější, nejprodávanější romány. Oba dva vyšly v polštině nedávno a Café Grol je divadlo, hraje ho Jihočeský divadlo a dneska je to vlastně druhá nejstarší hra, kterou oni hrajou, protože obměňujou kvůli vlastně stejnému publiku, obměňujou ty hry, ale tohle už funguje asi tuším 6., 7. sezónu a pořád je plno. Myslím si, že je plno i proto, že je to téma, který se dotýká nevěstinců, nevěstek, čili sexu a placeného sexu. A to je téma, který přivádí do divadla i lidi, kteří do divadla běžně nechodí.
1: Tak tohle je takové odlehčené téma, řekněme, ale některé ty knížky jsou i z období let poměrně chmurných, poválečných.
2: Ono se toho nějak dotýká i Café Grol, protože Café Grol je příběh rozkročený mezi vlastně dvě dějové linie. Jedna je z 20. let a jedna je z roku 1948. Já jsem v jedné knize šel ještě dál, a to je Krajina rozstavených zvonů. Tam jsem začínal příběhem v časech cholery, což je rok 1832, ale jinak se velmi často dotýkám témat 40. a 50. let, a to je válka, vyhnání Němců, a tohle jsou témata, které mě baví, protože se i nějak dotýkají naší rodinné identity. Mm-hmm. Naše rodina byla spolky česká, spolky německá, já nemůžu říct vlastně, co jsme víc, my jsme vlastně všechno.
1: Což v té české kotlině může říct asi ledaskdo, protože tady se to tak všechno mísilo. Kromě těch knížek a této aktivity, vy také jste šéfredaktorem lifestyleového magazínu Barbar.
2: Ano, ano.
1: Více než 10 let. To je tištěné médium nebo pouze onlineové? Nebo
2: to je papírový magazín, časopis, který já jsem založil v roce 2013, takže vlastně vycházíme už nějakých 13 let. Je to čtvrtletník a je to časopis, který vstupuje do Jihočeského kraje, především tématy, kde dokážeme jít do hloubky, protože vlastně okolo nás jsou média, který neže kloužou po povrchu, to nechci říct, ale velmi často vlastně potřebují tu zprávu odehrát během pár minut nebo jednoho krátkého textu. My tím, že máme magazín, tak dokážeme některé témata vlastně jako nastudovat a jít a vyprávět je třeba na 6 stránkách. Teprve je taková jako deviza a hodnota toho magazínu. A navíc ten magazín tolik nestárne, to znamená, že nejsou to noviny, které zítra vyhodíte, ale někdy třeba v čekárnách, v ordinacích a tak ho vídám třeba i po 10 letech, což je fascinující.
1: Věnuje se převážně i tomu regionu, kde vy tedy žijete?
2: Ano, jo, ano, ano, je to vlastně, jako i se mi to taky zase docela hezky propojuje. Já myslím, že mně se docela líbilo slovo, který použil Jirka Mádl, který pochází, jeho rodina z Trhových Svinů, my jsme takový vzdálený asi bratranci z 5. kolene. A oni, když mu v České televizi zkoumali rodokmen, zpracovávali v jednom pořadu jeho předky, tak on tam stojí u toho baráku a říká, my jsme vlastně takový knedlíci. A já myslím, že to slovo knedlík je naprosto přesný, protože jsme v tom jednom hrnci a já v tom hrnci jsem vlastně spokojený. Já tam cítím ty kořeny, cítím tam svoji přítomnost a vlastně bych přál i svým dětem, aby tam jednou taky byli. Oni se můžou rozutíct kamkoliv, ale podle mě bejt někde, kde mám rodiče, kde mám hroby, kde mám ty příběhy, podle mě jako je to hodnota.
1: Kotva.
2: Ano, ano, ano. A já ji fakt potřebuju.
1: Zmínil jste Trhové Sviny, tam jste založil Svinenské čtení. Co to je?
2: To je literární festival, který jsme založili ve spolupráci s městem a je to hrozně hezká akce. Dokonce bych řekl, že to je jeden z nejnavštěvovanějších takových těch jako menších literárních festivalů, protože jsme teď třeba na besedě s Ditou Kůtovou, autorkou Zlé babičky, románu taky z Vyšehradu. Tam měli asi 200 lidí, což na Trhové Sviny, městečko o 5000 obyvatelích, je vlastně neuvěřitelný úspěch. Je to týdenní akce, kdy máme vždycky 5 autorů za sebou od pondělí do pátku, ukazujeme nejhezčí místa z Trhových Svinů, sedíme u rybníka, u kostelů a tak dále, vždycky si povídáme s jedním autorem, je to na jeden večer, pijeme u toho pivo, je to takový skoro až vesnický a je to vlastně hrozně hezká letní akce, vždycky takový středobod mýho léta.
1: Když jsem se dívala na vaše webové stránky, tak vy dokonce pořádáte sám i nějaké komentované prohlídky.
2: Některé ty prohlídky jsou ve spolupráci s městy a s obcemi, některé pořádám sám a je to takový to prolínání, propojování. Já třeba dělám vycházky na téma nevěstince v Budějovicích, kde z toho vychází ta moje knížka a zároveň o tom vím něco, co chci ukázat přímo v tom terénu. Román Sběratel sněhu, který se dotýká budějovického 20. století, tak se zase odehrává v části města, města, která už je zdemolovaná, takže procházíme dneska tím sídlištěm a ukazujeme si, kde co bylo. A tak různě se odkazuju vlastně i na ty svoje texty. A ono jsem zjistil, že já jako autor bych taky měl těm čtenářům nabízet něco jiného, než jsou ty knížky. To znamená vlastně ty možnosti se vidět a ty možnosti spolu něco zažít. Ať to jsou třeba jenom besedy v knihovnách, anebo tady ty vycházky. Teď právě jsem třeba průvodcem v létě na Buškově hamru trhových svinů, což je technická funkční památka. A zase je to třeba důvod pro některý lidi tam jet, protože ta prohlídka tam bude trochu jiná, protože zase do toho přináším něco svýho.
1: Je to něco navíc, tak jako třeba řada pořadatelů koncertů dneska pořádá hovory před koncertem nebo po koncertu s těmi interprety, tak tohle je vlastně něco podobného, je možnost se s těmi čtenáři podělit ještě o něco dalšího.
2: A je to taky to pěstování té komunity, která si myslím, že je docela fajn, že pak se vlastně znáte s těmi lidmi, víte, pro koho píšete třeba.
1: Ano, a oni zase přistupují jinak k těm knížkám, protože znají svého autora, to je určitě velké plus. A rozšiřují své znalosti, protože já jsem se dívala při těch rešerších, že jste tam v nějakém rozhovoru řekl, že vaše dcera jednou řekla, že ví všechno a vy jste oponoval, že vlastně člověk nikdy neví všechno, takže tohle je další možnost.
2: Ale k tomu docházíte s věkem. Já myslím, že v 5 letech si mysleli, že už vím všechno, je vlastně skvělý, ale když v 50 zjistíte, že nevíte nic, tak to je podle mě ještě lepší.
1: Určitě, určitě. No a pojďme se teď věnovat trošku té knížce, která vám vyjde v nakladatelství Vyšehrad. Teď jsem se dívala úplně aktuálně, že by měla být 24. srpna a jmenuje se Vltavice. Tak kam jste zabrousil tentokrát s tím tématem?
2: Vltavice je vesnice, Dolní Vltavice. A Dolní Vltavice existovala a už moc neexistuje, nebo existuje v jiné formě, protože překážela Lipnu. Když se v 50. letech budovala přehrada, tak Dolní Vltavice zanikla prakticky celá, zůstala jenom jedna strana náměstí, která dneska tvoří vlastně, je to pár baráků u vody. A vás vlastně, když si člověk nepromítne ten tehdejší stav, tak ho ani nenapadne, že ty tři domky, co tam jsou, tak jsou vlastně náměstí a náměstí je pod vodou je kostel. A tohle byla věc, která mě tam vždycky fascinovala. Říkal jsem si, že bych právě do tohohle světa chtěl vložit příběh a že bych chtěl propojit víc časových vrstev, což mě vždycky baví. Ten současný, to, když tam vlastně se procházíte, anebo tam plavete a jste vlastně v té rekreační oblasti. A ten příběh kdysi, a to kdysi je tady v tom případě v roce 1900, kdy tam ještě je naprosto funkční vesnice, skoro až městečko. A já jsem tam pracoval s motivem a příběhem kluka malého 10letého, který je trochu blázen a křičí, že vidí, že okolo něj plavou ryby a oni mu říkají, jak by tady okolo nás mohly plavat ryby, to už je snad jako potopa světa, kdyby teda mu chtěli uvěřit, ale samozřejmě mu nevěří, protože nikoho nenapadne, že tady někdy skutečně může být přehrada.
1: Že za x desítek let vlastně jakoby ta vize se naplní.
2: Se naplní, že skutečně jako u bývalý řeky vlastně ta hladina vystoupá asi o 12 metrů.
1: Takže tam jsou dva vlastně příběhy, které se prolínají a běží paralelně, jeden tedy v té minulosti a jeden v současnosti.
2: Ale souvisí spolu a vy to vlastně jako četbou zjistíte, kde se to protíná. Je to vlastně příběh 60-letý ženy, která se jmenuje Emma, která financuje záchranný výzkum v Lipně, kde jsou potopený ještě pořád, vlastně ta vesnice je tam zalita. Ono to bylo pobořený, ale pořád to tam je. A je tam třeba socha Jana Nepomuckého a ona financuje záchranu té sochy, protože ta socha jí dostane k něčemu, v podstatě jí dovede k odhalení jednoho tajemství. A to tajemství souvisí právě s tím rokem 1900.
1: No tak asi nebudeme prozrazovat nějaké finále té knížky, to bychom udělali špatně. Ty příběhy jsou líčeny z pohledu těch osob, těch dvou.
2: Ano, ano, ano. A je to čistě beletrie, která je založená na mým poměrně poctivým rešeršování té oblasti. Načetl jsem o tom, co šlo, prošel jsem si tam, co šlo. A zároveň, co mě i baví na knížkách Vyšehrad, že jsem měl zase možnost si pozvat k té práci ilustrátora. A ilustrátorem je tady Jaromír 99, což je vlastně jeden z dneska z nejpřednějších českých ilustrátorů. A ta knížka je aspoň vizuálně krásná. Jestli je krásná i v té straně písmen, to už potom musí posoudit sám čtenář.
1: To uvidíme velmi brzy, protože, jak jsem říkala, měla by být tedy 24. srpna. Ostatně valná většina těch vašich beletristických knížek vyšla u Vyšehradu, jestli se nepletu.
2: Ano, já jsem začínal u malého nakladatele Picador Books, což je budějický nakladatelství, a od třetí knihy jsem součástí Vyšehradu.
1: Tak těšíme se na tu vaši novou publikaci. Já jsem moc ráda, že jste přijel za námi do Prahy. Mým hostem byl spisovatel pan Jan Štifter. Koukala jsem, že zhruba jedna knížka ročně přibývá. Je to takové tempíčko vaše?
2: V tom tempu beletrie se snažím jednou za dva roky. A pak tam jsou vlastně právě ty odborné texty. Ale román, jakože román, je to po 4 letech.
1: Tak my se těšíme na další vaše počiny. Odkazuji posluchače, ať se podívají i na ten lifestyleový magazín. Mě to velice mile překvapilo, jakou šíři vlastně tam zabíráte od publicistiky až opravdu po i tu historii. Takže bylo to zajímavé počtení, ještě se v tom určitě jak si k tomu vrátím. A panu Štyftrovi děkuji za návštěvu, ať se vám daří. Mějte se hezky.
2: Děkuji, mějte se hezký den.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

To zpíval teď Jonas Kaufmann, ale vy jste na té nahrávce slyšeli taky basistu Antonia Pirociho, a to v scéně z opery Tosca Giacomo Pucciniho. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia řídil Antonio Papano. Můj úkol moderátora dnes končí pomalu. Martina Klausová, která pro vás připravila před chvilkou ten rozhovor, se vám za chvíli bude věnovat i dál v pořadu Hudba podle kalendáře. A já uvedu už jenom tu jednu skladbu, která předchází. A to je Tokáre koncertu pro housle a orchestr Johna Adamse. Zahrají vám Lila Josefovic a St. Louis Symphony. Řídí David Robertson. Ivan Lask se s vámi od mikrofonu loučí. Těším se na slyšenou v úterý. Hezký večer.

0: děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
8: Posloucháte Klasik Praha. Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
9: Dnešní pořad bude věnován významnému italskému skladateli, představiteli neapolské operní školy, jehož hlavní význam spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře, a tím je Nicola Porpora. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru jsou recitativy, které se svou intonací a rytmem přibližují hovorové řeči. Nicola Porpora se narodil 17. srpna 1686 v Neapoli jako syn neapolského knihovníka Karla a jeho manželky Kateriny Porporových. Ve věku 10 let byl přijat na konzervatoř Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, kde byl jeho prvním učitelem kompozice Gaetano Greco. Aby měl prostředky na studia, přivydělával si výukou hudby. V roce 1708 obdržel první zakázku na operu a zkomponoval dílo s názvem L'Agrippina, která měla okamžitý úspěch. Opera se pak stala nejdůležitějším hudebním útvarem, díky němuž lze také sledovat Porporovu kariéru, a to podle podpisů na partiturách jeho oper. V roce 1711 byl kapelníkem prince Filipa Hesenského, generála rakouské armády v Neapoli. V roce 1713 kapelníkem portugalského velvyslance v Římě a v roce 1715 se stal maestrem prestižní konzervatoře Conservatorio di San Onforio. V roce 1717 tragicky zahynuli jeho otec i bratr a tak byl donucen zanásobit svou pedagogickou činnost, aby mohl podporovat rodinu. První ukázkou našeho pořadu bude teď třetí a čtvrtá věta z Porporova koncertu pro violončelo a orchestr G-dur. Hrát budou Joseph Krush a The English Concert, který řídí Harry Bickett.

V době, kdy žil a začínal komponovat svá díla Nicola Porpora, byla operní scéna v Neapoli v té době ovládána Alessandrem Scarlattim. Když Scarlatti musel odcestovat, Porpora okamžitě využil příležitosti a uvedl na scénu krátce po sobě dvě opery u příležitosti jmenin a narozenin císařovny Alžběty, manželky Karla VI. O rok později pak začal spolupracovat se dvěma vynikajícími umělci té doby, básníkem Pietrem Metastáziem a později slavným kastrátem Farinellim, kterému v té době bylo pouhých 16 let. Krátce na to prorazil Porpora i na římských scénách a byl si natolik jist svou kariérou operního skladatele, že se roku 1722 vzdal pedagogické činnosti na neapolských konzervatořích. V roce 1724 uskutečnil bez většího úspěchu turné do Německa a Rakouska s operou Damiro e Pythia. Císař Karel VI. Shledal jeho hudbu příliš ozdobnou a vyumělkovanou a tak se skladatel vrátil do Itálie, kde slavil velké úspěchy v Benátkách a jeho umění bylo dokonce oceněno titulem Maestro del Pio Ospedale degli Incurabili. I v Benátkách ovšem musel Porpora o svou pozici tvrdě bojovat. Nejprve soutěžil o přízeň publika s Leonardem Vincim a po jeho smrti se mu stal celoživotním konkurentem Johann Adolf Haase. Druhou ukázkou bude teď Porporova sonáta číslo 6 G-dur. Hrát budou Katarzyna Solecká, Anna Camporini a Lorenzo Profita.

V roce 1733 přijal Porpora pozvání londýnské operní společnosti Opera of the Nobility, která měla konkurovat obdobné operní společnosti Georga Friedricha Händla. Jeho opery byly uváděny v Lincoln's Inn Fields Theatre, ovšem po počátečních úspěších se společnost začala potýkat s finančními problémy a tak se skladatel v roce 1736 vrátil do Benátek. Útěchou mu mohlo být, že získal přátelství prince Velského, kterému věnoval několik skladeb, a nepochybně i to, že Händlova operní společnost skončila obdobně. Po příjezdu do Benátek obdržel titul Maestro Incurabili a uvedl několik oper v hlavních benátských divadlech. Roku 1738 přesídlil do Neapole, kde dostal zakázku na operu k narozeninám neapolského krále Karla VII. A byl jmenován kapelníkem konzervatoře Conservatorio di San Maria di Loreto. Po krátké zastávce v Londýně, kde v únoru 1743 uvedl v Královském divadle premiéru své opery Temistokl, se vrátil do Benátek a plně se věnoval výuce na konzervatoři Ospedaletto. Třetí ukázkou bude teď Porporův koncert pro violončelo a orchestr E-moll. Hrát budou ansámbl 415 a Chiara Banchini.

V roce 1747 byl Nikola Porpora pozván do Drážďan k Saskému dvoru, a to jako učitel zpěvu princezny Marie Antonie Walpurgis. Tady se opět setkal se svým starým rivalem Johannem Adolfem Haasem. Jejich vzájemnou řevnivost v té chvíli vyhrotil další konflikt, a to když se Porpora snažil prosadit mladou sopranistku Regínu Mingotti proti Haaseho manželce Faustíně Bordoni. Navzdory těmto osobním kontroverzím byl Porpora jmenován dvorním kapelníkem, zatímco Haase byl vrchním kapelníkem. U Saského dvora pak sloužil až do roku 1752, kdy odešel do Vídně. Tady navázal na předchozí přátelské styky s Pietrem Metastáziem a vyučoval řadu prominentních osobností. Mezi jeho žáky patřil v té době i Josef Haydn, který mu také vypomáhal jako korepetitor. Haydn později prohlásil, že skutečné základy kompozice mu dal právě Nikola Porpora. V roce 1759 Porporovi Saský dvůr s ohledem na vypuknutí sedmileté války přestal vyplácet penzi a tak Porpora přijal další zaměstnání na neapolských konzervatořích a také zakázku na operu pro Teatro San Carlo. Dílo se ovšem nesetkalo s úspěchem. V září roku 1761 ze zdravotních důvodů Porpora na pedagogickou činnost rezignoval a poslední léta svého života prožil v Neapoli. Po životě plném úspěchů a mezinárodního uznání zemřel nakonec v chudobě 3. března 1768. Na jeho zádušní mši v chrámu Ecce Homo účinkovali všichni významní hudebníci Neapole bez nároku na odměnu. Porporovo dílo je velice rozsáhlé, zkomponoval mimo jiné na 130 světských kantát, 40 chrámových sborů, 7 mší, 9 solových motet, 13 mariánských antifon a 22 jiných liturgických skladeb. Těžiště jeho díla ovšem spočívá ve vokální tvorbě, zejména v opeře. Jeho nezanedbatelným vkladem do rozvoje tohoto žánru, jak už jsem říkala, byly recitativy. Jeho instrumentální dílo je relativně malé. Na závěr dnešního pořadu zazní moteto Salve Regina in fa maggiore. V provedení účinkuje proslulý čembalista a dirigent Ottavio D'Antone se svým souborem Academia Byzantia a italskou solistkou je Sonia Prina.

0: Hudba podle kalendáře. Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
8: Tohle je Klasik Praha.
9: Koncert bez smokingu vám přináší
8: Klasik Praha.
10: Dnes večer nám na Klasik Praha bude hrát skvělý původem čínský klavírista žijící v Londýně Yi Liu. Yi Liu se narodil v Číně, jeho matka hrála amatérsky na kytaru a otec na trubku. Yi Liu projevil zájem o klavír ve svých 3 letech a později studoval na konzervatoři hudby v Šangaji. Studoval klavír a dirigování a stal se též žákem Dmitrie Baškirova v Madridu. V roce 2007 se Yi Liu přestěhoval do Londýna a tady pokračoval v bakalářském studiu na Royal Academy of Music. Yi Liu má na svém koncertě celou řadu významných ocenění ze světových soutěží. V roce 2014, když mu bylo 23 let, vydal své debutové album Piano Reflections, které se okamžitě umístilo na první příčce žebříčku britské hitparády a stalo se nejprodávanějším albem v oblasti klasické hudby v roce 2014. Bylo také nominováno jako nejlepší klasické album roku na prestižní čínské hudební ceny v roce 2015. V následujících 2 letech pak Li Yu vydal další 2 nesmírně úspěšná alba. Nám dnes večer na Klasik Praha zahraje bergamskou svitu Claude Debussyho, ale ještě předtím zazní několik drobnějších populárních skladeb. Nocturno Esdur Friderika Chopéna, Sen lásky Ference Lista, krásná a slavná sonáta pro klavír číslo 14 cismol Ludvika van Beethovena, zastaveníčko France Schuberta a skladbu svého krajana, který se jmenuje Li Wenchang. Ať se vám tedy dnešní večer se solovým klavírem na Klasik Praha líbí. Hrát bude, jak už řečeno, Yi Liu.
8: Koncert bez smokingu
9: na Klasik Praha.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná pravidelný pořad Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes je se mnou ve studiu vzácný a milý host, přední český houslista, kterého slýcháte na tuzemských pódiích, ale který také úspěšně vystupuje jako solista v zahraničí s předními orchestry a dirigenty. Je to někdejší koncertní mistr Filharmonie, dnes na volné noze, člen klavírního tria Zimbalist a už několik let také umělecký ředitel sousedského festivalu, který můžete navštívit letos v červnu, konkrétně mezi 18. a 23. červnem v pražské Troji, tedy Troja festivalu. Tak nejen o tom si budeme v dnešním pořadu povídat s Josefem Špačkem, kterého opět počase vítám u nás ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My tento pořad natáčíme začátkem dubna, jak jsem se díval v mezidobí mezi vašimi francouzskými koncerty, které teď hrajete s Picardským orchestrem a jeho šéfdirigentkou Johanou Malangre. To je takový orchestr, který u nás asi moc neznáme, nevím, jestli tady vůbec někdy hráli, tak co s nimi hrajete, jak se vám s nimi spolupracuje?
3: Tak to je pěkná otázka na úvod. Samozřejmě to je takový menší provinční orchestr ve Francii a já s nimi hraji Beethovenův hostový koncert teď. A je to fajn, že s nimi takhle můžu právě tento Beethovenův houslový koncert hrát, protože zhruba za 2 měsíce mě čeká cesta do Hongkongu, kde to hraju tam z Hongkong Philharmonic. Takže pro mě je to vždycky jako, takhle jako dobrý si ten kalendář nastavit tak, abych si některé koncerty třeba mohl obehrát dopředu nebo tak, takže pro mě je tohle taková...
2: Taková příprava.
3: Já nechci to tím nějak jako zazovat, že to je nějaká příprava, ale protože každý koncert je pro mě důležitý, ale je fajn vlastně takový, i takový hezký jako výlet si udělat do Francie a zahrát si třeba v regionu Champagne, kde jsme měli, už teď proběhl první koncert předevčírem. Takže.
2: Já jsem si říkal, jestli hrajou ty pikardské tercie, když je to pikardský orchestr, určitě krásně. No a co vlastně v tom zahraničí tak nejčastěji hráváte? Chtějí po vás většinou spíš třeba Dvořáka nebo i toho Martinu, kterého jste natočil na své poslední album?
3: Tak samozřejmě v zahraničí hodně často hrávám český repertoár, to je jasný, ale jako nebývá to nutně pravidlem. Samozřejmě hrají i jiné světové houslové koncerty. Nicméně třeba teď, jak byl ten rok české hudby nedávno, 2024, tak tam jsem opravdu měl napilno, tam jsem od Dvořáka přes Suka Fantazii, tak jsem hrál i oba dva Martinu, dokonce i Janáčku v houslový koncert, to jsou taková ta pětice asi nejčastěji hraných koncertů, takže ty bývají na repertoáru často. No a třeba v příští sezóně mě čeká hodněkrát právě ten Martinů koncert číslo 1, na což se těším, protože nevím, jestli to můžu prozradit dopředu, ale Beren Reiter chystá novou edici tohoto koncertu, takže oni i sami mají zájem na tom, aby se právě třeba vyzkoušeli ty připravované nové partie a tak.
2: Jo, takže na tom se nějak podílí, to jako i na editaci nějaké toho
3: Na tom bych se měl nějakým způsobem podílet také. No.
2: Dobře. No, vy jste Martinu, myslím, hrál teď i v Londýně nedávno s londýnskou filharmonií. A je to správně, že jste taky Martinu hrál na tom debutu s chicagskými symfoniky?
3: Přesně tak. Já teď mám takové intenzivní období Bohuslava Martinů, kde se natočil vlastně teď už třetí disk s tímto autorem. A ano, hrál jsem ho teď nedávno, právě to byl ten druhý koncert Bohuslava Martinů, jsem hrál v Londýně a s chicagskými symfoniky, tak to bylo s Jakubem Hrušou a to byl právě Martinů koncert číslo 1, to bylo v roce 24.
2: To byla poměrně velká událost, debut s chicagskými symfoniky. Jak se s nimi hraje, tedy nic proti Sočru, ale přece jenom to je asi trošku jiný orchestr, že jo? Jaký je to zážitek?
3: Ne, tak samozřejmě Chicago Symphony patří k těm opravdu nejlepším orchestrům na světě a pro mě to byl zážitek a vlastně i skvělý, že ten debut mohl být právě s Jakubem Hrušou, který je můj dlouholetý kamarád, takže tam byla taková jako vlastně hned od začátku mít tam právě po boku takovýhodle přítele, tak je to vždycky mnohem snažší. A já bych řekl, že ta úvodní spolupráce byla tak jako velmi vřelá. Ten orchestr byl opravdu milý, skvělý, hráli fantasticky, takže to byl určitě jako jeden z těch asi největších zážitků pro mě.
2: Ten koncert číslo 1 Bohuslava Martinů, ze kterého za chvíli uslyšíme ukázku, ten má nějaký takový zajímavý příběh, ne? On byl nějak ztracen. Jak to přesně bylo?
3: Ano, ten koncert byl ztracen. Martinů ho napsal někdy v roce 32-33 minulého století. A dlouho se o něm nevědělo a pak najednou prostě fagotista z Boston Symphony prostě najednou s tím přišel, že má prostě doma Martinů houslový koncert číslo 1, že asi měl všechny ty materiály k tomu.
2: Že to nějak opisoval možná, nebo nějaký jeho předek?
3: Prostě to bylo u něj a potom až v 70. letech, tady o 40 let později, to pak premiéroval Josef Suk právě s chicagskými symfoniky.
2: To je zajímavé. No, tak pojďme si teď poslechnout tedy z tohoto houslového koncertu číslo 1 Bohuslava Martinů první větu. Bude nám hrát houslista Josef Špaček, který je dnes naším hostem a který natočil houslové koncerty číslo 1 a 2 Bohuslava Martinů ještě spolu s divertimentem Igora Stravinského na své nejnovější album za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dirigenta Petra Popelky.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla hudba Bohuslava Martinů, první věta z houslového koncertu číslo 1 v podání houslisty Josefa Špačka, který je dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Byla to ukázka z jeho nejnovějšího alba, doprovázel ho tedy Symfonický orchestr Českého rozhlasu, řízený dirigentem Petrem Popelkou. Na albu také účinkuje pianista Miroslav Sekera, tedy který spolu s vámi hraje to divertimento od Stravinského, takže to vlastně navazuje obsazením, ale i, jak jsem se díval vizuálně, třeba obalem na to vlastně předchozí album, kde jste hráli ten dvojkoncert. Na tom prvním albu na obalu byl New York, to jsem poznal. Aha. Co je tady za město?
1: Tady je Paříž.
0: Ano.
1: New York protože Martinů právě ten koncert pro housle a klavír komponoval, když byl v New Yorku. No a ten koncert číslo 1 právě teď na tom novém albu tak to zkomponoval, když byl v Paříži. Stejně tak i divertimento od Stravinského, které upravil Samuel Duškin, což byl takový dvorní houslista právě Stravinského, tak bylo zkomponováno v Paříži.
0: Tak to by ještě do třetice mohlo být nějaké švýcarské album, potom z Bohuslava Martinů, ale pro housle ve Švýcarsku asi toho moc nenapsal zrovna, ne?
1: No, já myslím, že se tam právě napsalo to jeho duo číslo 2 ve Švýcarsku, jo. To už bylo ke konci jeho života. No, ale že bychom měli třeba Curych na obalu.
0: No, možná.
1: Nebo nějaký Alpy hezký.
0: Já jsem se díval, že vy vlastně samozřejmě k Americe, vy máte vztah i tím, že jste tam studoval na Curtisově institutu s vašimi spolužáky, máte tedy klavírní trio Zimbalist, teď budete v květnu taky vystupovat ve Spojených státech. Je to nějak složité organizačně nebo zvlášť třeba teď za současné americké vlády udržovat takový mezinárodní soubor a vystupovat s ním v Americe?
1: Tak samozřejmě ten soubor je, nebo takhle my jsme postavený tak, že my se potkáváme tak třikrát do roka, aby jsme udělali takový jako kratší dvoutýdenní turné. A my všichni žijeme v Evropě z toho tria a vlastně jenom jeden z nás je jako rodilej Američan.
0: Ano.
1: Nicméně on bydlí v Londýně, takže my tam všichni dojíždíme nebo dolítáváme do Ameriky. Musím říct, že jedna z těch výhod právě toho, že jsme jako v podstatě, nebo že máme management v Americe, je ten, že máme dlouhodobá pracovní víza právě do Spojených států. Samozřejmě získat je někdy docela náročné a ten proces je opravdu zdlouhavý. Tam člověk musí opravdu zaslat třeba prostě programy z koncertů za poslední 3 roky, jo. A pak to musí projít nějakým životním úřadem, kde to všechno jako kontroluje, jestli jsme opravdu my máme vlastně jakoby vízum pro osoby s mimořádnými schopnostmi, jako říkají extraordinary ability. Takže oni tam vlastně to musí projít takovýmhle jako procesem.
0: No pardon, ale takové to prohledávání sociálních sítí, nebo jak se o tom mluví, to taky podstupujete?
1: Ne, to já si myslím, že to je trošku zveličovaný, jako.
0: Jo.
1: Samozřejmě možná vás můžou jako prolustrovat v tomhle tom, ale nemyslím si, že to je zase nějaká taková jako překážka. Jo? Hlavně my nejsme nějak politicky aktivní nikdo, takže o tohle se bát nemusíme. No. Ale ten proces je zdlouhavý, ale máme víza na několik let, takže v tomhle je to vlastně pro nás potom. Když se nám to podaří, jakože se nám to podařilo získat, tak pak už nejsou žádné problémy.
0: No jste říkal, že nejste politicky aktivní, tak možná se vás nebudu ptát, co tam teď říkáte na současnou situaci, aby vám to nepřitížilo při nějakém lustrování. Ale když už mluvíme takhle o té byrokracii, já jsem taky se zabýval tím minulý rok, když se řešilo, že zvažovali zavedení vyššího stupně ochrany na to brazilské dřevo, ze kterého se dělají ty smyčce. Aha. To by se vás taky dotklo, že jo, kdyby to prošlo, kdyby se s tím pak nesmělo cestovat přes hranice.
1: No, oni se ty pravidla různě jako mění během let a už dokonce se muselo kdysi jezdit s takovým speciálním lejstrem. Prostě to byl takový papír, kde byly nějaký jako razítka, že ano, že vezme prostě, že tam je slonovina, že máme fernambukový dřevo a takovýhle. A s tím se hodně potýkali orchestry, když cestovali do Ameriky. Možná jako teď, ale myslím si, že zase se to rozvolnilo trošku ty pravidla a ono se to pořád mění, no, takže.
0: Naštěstí teda se to nakonec neschválilo, ale já si říkám, co si tak člověk říká, jestli z toho máte obavy, když máte rozjetou mezinárodní kariéru.
1: No samozřejmě obavy taky jako někdy člověk má, protože člověk nikdy neví, na kterýho v uvozovkách blbce jako narazí. Jo. A v 99% případů se vůbec nic nestane, ale pak prostě přijde jeden člověk a může vám prostě přelomit smyčec. Jo, nebo.
0: A karbon není varianta teda. Většina houslistů mě to říká, že to prostě nedosahuje té kvality.
1: Já nevím, já taky jako samozřejmě doma mám jeden karbonový smyčec, ale já nevím, on je to asi jako když čtete knížku z nějakého Kindlu a pak vezmete do ruky opravdu ten papír a je to prostě jiný, no.
0: Rozumím, tak uvidím. uvidíme, jak to bude v budoucnu. Vy pořád máte teda housle Guarneriho z roku 1732, na ty stále hrajete?
1: Je to ano, tak? Ano.
0: Já jsem slyšel od pár houslistů teda majících zkušenosti s těmito starými nástroji, že ty Guarnerky spíš mají takový teplejší, měkčí tón a ty Stradivárky jsou takové svítivější. Je to pravda? Platí to takhle to rozlišení?
1: No, já nevím. No, já spíš to vnímám tak, že ty Guarnerky to jsou takový, nebo takhle moje asi, já nevím, podle mě jedno z mých oblíbených přirovnání je, že Stradivárky jsou ten bílej kůň, prostě ten nádherný, prostě závodní kůň, nebo závodní, možná ani ne závodní, ale prostě ten nádherný bílej hřebec. No a Guarnerky, to je prostě ten černý naleštěný závodní kůň.
0: Jo.
1: To je prostě takový ten kanon.
0: Jo.
1: Když to ten Stradivárky, to jsou prostě ty housle s tou brilancí a s tím skvostným jako tónem, a ty Guarnerky, to je zase, to je ta síla, to je ten... No.
0: Dobře.
1: No prostě je, oba dva jsou hezké. Úplně skvělí.
0: By mě nenapadlo přirovnávat housle ke koním, ale vlastně proč ne? Jako. No a platí to, že ty nástroje těch starých barokních mistrů teda jsou fakt lepší než ty moderní? Protože na to jsem slyšel různé názory teda. Tak...
1: No to, samozřejmě na to jsou. Jako ono, takhle jo, ty starý nástroje, ty už jsou takové jako vytříbený, ty prošly tím strojem času a ty nejlepší... jsou samozřejmě jako známy. Jo? A už prostě prošli nějakým tím sítem a ty dochované nástroje prostě jsou většinou úplně, všechny jsou špičkový. Jo? To samozřejmě těch nových nástrojů, co přichází na trh, je strašně moc. A samozřejmě ty si taky budou muset jako projít takovým tím výběrem, jo? Protože ne všechny jsou dobrý. Samozřejmě takhle to asi bylo i za dob Stradivario Guarneriho. Samozřejmě tito dva housleři si udělali jméno už za svého života, protože prostě dělali ty nástroje opravdu fantasticky a už tenkrát měli skvělý zvuk. V dnešní době máme také moderní housleře, kteří už mají prostě jméno a lidi si kupují jejich nástroje za pro mě nesmyslné částky. Takže jako... ono to tak prostě funguje, no a samozřejmě ty nástroje, které budou dobré, tak ty zůstanou dobré navždy, jo, tam není důvod, proč by najednou měli začít hrát hůř, jo, takže,
0: ale,
1: no,
0: asi ale, si ten...
1: ale samozřejmě tam je i u těch starých nástrojů, tam samozřejmě pak přichází i ta prestiž, jo, jako na stůl, protože když někdo přijede s Guarnerkama nebo se Stradivárkama, tak to v podstatě hodně často to otevírá dveře, je to takový jako lístek nebo vstupenka kamkoliv v podstatě.
0: No, říkal jsem si, že asi ten kvalitní nový nástroj taky si musí koupit třeba nějaký známý houslista, že
1: ano,
0: jo, aby,
1: to, přesně
0: aby
1: tak,
0: se dostal jako takhle do kurzu.
1: No a to je, myslím, že i housleři se v dnešní době, nebo ti, co jsou takový ty ambiciozní, tak ty se samozřejmě snaží a měli by se snažit právě ty svoje housle jako ukazovat významným instrumentalistům, solistům, protože člověk nikdy neví, jo. Třeba přijde houslař, ukáže housle nějakému významnému solistovi a ten se do nich zamiluje, řekne, udělejte mě dvoje. A hned si objedná prostě, jo, pokud má na to ty prostředky nebo tak, no.
0: Vám se to ještě nestalo, že byste se takhle zamiloval?
1: Ne, tak já mám svého oblíbeného housaře, nebo řekněme pár, hlavně kterým věřím, ve kterým mám jako důvěru a kterým třeba svěřuju právě ty svoje Guarnerky. A myslím si, že oni také jsou schopní udělat skvělý nástroj vyrobit a většinou jim testuju ty jejich nové nástroje, takže...
0: Říká houslista Josef Špaček, který je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Teď je, myslím, čas na další hudební ukázku, opět tedy z nového alba s houslovými koncerty Bohuslava Martinů, které Josef Špaček natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou. Bude to teď druhá věta z druhého houslového koncertu Bohuslava Martinů. Ten ztracen nebyl? Ten má taky nějaký zajímavý příběh? Nebo...
1: Ten ztracen nebyl, ten příběh nebude asi tak zajímavý. Tam je to, že ho premiéroval slavný housista Miša Elman, právě s bostonskými symfoniky. A tam bych možná zmínil takovou legrační anekdotu, protože já jsem poslouchal tu nahrávku přímo z té premiéry, která je k mání někde na Spotify nebo na Apple Music. A tam je vlastně legrační to, že tam ten Miša Elman prostě ve druhé větě se ztratí. A asi 20 vteřin se prostě hledá, je furt jakoby takt za orchestrem. Nebo...
0: A oni to přesto jako vydali,
1: ne, oni,
0: normálně tu nahrávku.
1: To, ta nahrávka je jako vydaná, protože to je prostě ta premiéra, jo? To je prostě první natočí. Ale mně to přijde vlastně tak strašně jako sympatický, že i takováhle hvězda jako Miša Elman a prostě Boston Symphony, že prostě při premiéře, že se tam jako úplně rozjedou a je to takový vlastně jako lidský a mě to vždycky taky jako uklidňuje, že to je vlastně úplně normální, že se to stává opravdu těm nejlepším z nás.
0: No, je pravda, že na těch starších nahrávkách ty chyby se více nechávaly než v dnešní době, že jo, tam k tomu měli trošku jiný přístup, ale každopádně my teď uslyšíme druhou větu, kde se náš dnešní host Josef Špaček nestratil. Bude to symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Petrem Popelkou.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je houslista Josef Špaček. Toto byla ukázka z jeho nejnovějšího alba Houslový koncert číslo 2 Bohuslava Martinů a jeho druhá část Andante Moderato. Solistu Josefa Špačka, který je naším dnešním hostem, doprovázel Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Tak co vás tady v Česku čeká v blízké budoucnosti? Pojďme teď k tomuto tématu. Můžeme prozradit, že už je zveřejněn tedy program letošní Dvořákovy Prahy, tak tam 8. září budete hrát s curišským Tonhalle orchestrem Šostakoviče koncert číslo 1. Já jsem si vzpomněl, že minule, když jste tady byl, že jste říkal, že Šostakoviče poslouchají v autě vaše děti.
1: Ano, ano.
0: Je to ještě pořád pravda? Stále je to baví?
1: Jo, oni to mají rádi. Ono to je taková úderná muzika, skvělá, takže Šostakoviče, já myslím, že se na to těší, že oni ještě mě neslyšeli hrát nikdy jako naživo s orchestrem, aha, tak určitě tam budou.
0: 8. září tedy v Praze. No a v létě taky bude jako obvykle Ševčíková akademie, kde vy jste stabilně každý rok lektorem i účinkujícím Ševčíkova festivalu. Našel jsem vás na koncertech 10. a 13. srpna, tak tam bude možnost vás slyšet. Jak velkou část vlastně vašeho rozvrhu tvoří učení v nějaké formě, masterclassy různé nebo kurzy a tak podobně?
1: Tak převážně tedy moje učení se odehrává v létě, právě na té Ševčíkově akademii. Letos ještě budu vyučovat na akademii v Baden-Baden, to je Karl Flesch Academy v Německu. Takže jsou to převážně letní aktivity pro mě, nicméně občas na mých cestách, když hrají někde koncert a je tam třeba s tím pořadatelem nebo s tím orchestrem třeba blízce zpěta univerzita, tak často se stává, že se mě třeba zeptají, jestli bych neudělal masterclass tam na místní škole. A já to mám rád, já to často právě takhle propojuji, tyhle aktivity, takže tohle je docela fajn. Nicméně přes rok já v podstatě moc neučím. No, občas nějaká privátní lekce, když má někdo z mých známých studentů, třeba právě z té Ševčíkovy akademie zájem, třeba o konzultaci, tak jako rád si čas udělám, ale nic jako pravidelného.
0: A učíte tedy podle té Ševčíkovy metody, nebo to už je taková úroveň, že tam už se tohle neřeší?
1: Ne, tam jako... samozřejmě Ševčík je úplně jako nenahraditelná podle mě metoda u těch začínajících houslistů, nebo v prvních několika letech života toho houslisty, to je absolutně nepostradatelná věc. A nicméně já už tímhle se teda úplně nezabývám, protože já nejsem expert a moc si to nepamatuju. Ty všechny opusy. Já to jenom teď vidím, protože můj syn, který mu je 7 let, tak ten samozřejmě hraje Ševčíka, takže já si to tak jako připomínám s ním v podstatě.
0: Takže to už je úroveň, kde se víc řeší jako interpretace spíš.
1: Samozřejmě, no, věci, interpretace a pojetí a takovýhle věci, no.
0: Já jsem si právě říkal, jestli třeba na Curtisově institutu, jestli tam znají Ševčíka, nebo...
1: No, já myslím, že všichni houslisti znají Ševčíka, no. Jako, to je absolutně jako globální prostě metoda, kterou opravdu používají houslisti na celém světě. Od Číny až po Ameriku prostě. No.
0: Tak to máme být na co hrdí samozřejmě. Pojďme teď k Troja festivalu, kterého jste tedy uměleckým vedoucím. Letos proběhne od 18. do 23. června. Už vlastně kolikátý ročník to bude?
1: Letos to bude náš 3. ročník už.
0: 3. ročník.
1: No. Jsme tak, ještě jsme dítě, ale myslím si, že začínáme hodně rychle dospívat.
0: No, vypadalo to moc krásně podle fotografií, teda nebyl jsem ani na jednom z předchozích ročníků, ale myslím si, že to je opravdu zážitková záležitost.
1: No, určitě, protože tak my jsme hlavně spojeni s tou čtvrtí Troja, což je v Praze opravdu mimořádná část toho města, která má jako velmi mnoho možností, co nabídnout publiku a vůbec lidem, kteří se vypraví do Troje. Právě protože tam máme, samozřejmě ta dominanta té čtvrtí je Trojský zámek, kde je samozřejmě jeden z našich hlavních koncertů. To bude, myslím, že právě závěrečný koncert festivalu. Pak tam máme samozřejmě zoologickou zahradu, kde děláme koncerty v Arše, venku, v noci ještě navíc, ano, takže za zvuku zvířat kolem, což má jako úžasnou atmosféru. Pak děláme koncert v botanické zahradě s výhledem na celé město.
0: V čistírně odpadních
1: vod. Čistírně odpadních vod, přáno přes řeku, ano, přesně, která mimochodem usiluje o zařazení na seznam UNESCO, takže to doufám, že se to podaří. A letos vlastně ještě přibyl další koncert
0: v Planetáriu.
1: V Planetáriu. To bude taková naše velká premiéra, protože my samozřejmě chceme do toho zapojit i tu jako video inscenaci v té kopuli a k tomu jsme i vybírali program, takže třeba zazní Strausovo Also sprach Zarathustra, Tak pravil Zarathustra, což je muzika, která byla použita v tom filmu Space Odyssey.
0: Ano, nebo Vesmírná Odyssea.
1: Ano, což je jeden jako z nejslavnějších začátků filmů. Takže ten program bude, myslím, že úplně fantastický.
0: Ale to nebude s velkým orchestrem asi ten Zarad Hurst.
1: Ne, právě, že bude... máme, ano, my jsme poprosili skladatele Tomáše Ilého, jestli by nám neudělal úpravu pro komorní verzi, aby jsme se tam samozřejmě vešli. A takže to vlastně, tahle úprava zazní ve světové premiéře, takže na to se také všichni moc těšíme. No a pak samozřejmě nesmí chybět koncert v Trojském pivovaru, bývalém tedy, kde je také fantastická akustika a tam to bude vlastně takový jako jeden z těch opravdu klasických komorních koncertů, kde máme úžasného pianistu Denise Kožuchina, který tam vystoupí, stejně jako čelistka Harriet Krych z Holandska, takže máme tam opravdu skvělé muzikanty. A určitě přijďte.
0: Ten line-up je opravdu hvězdný, tedy i co se týče českých hudebníků, myslím, že to je opravdu spousta známých jmen. Vy už jste tedy zmiňoval planetárium a s tím vlastně souvisí taky to festivalové téma Mezi nebem a zemí, že?
1: Ano, ano.
0: Jak se to vlastně promítne do toho programu, tady tohle téma?
1: To je zajímavé, protože my předešlé dva ročníky, my jsme vždycky vymysleli téma festivalu a pak jsme kolem toho postavili program. A letos, já jsem si říkal, zkusíme to udělat přesně naopak. Pak prvně jako navolíme skladby, které se nám líbí, které si myslím, že by měly zaznít a až potom tomu dáme jméno. Takže jsme tak nějak jako navolili, co nám přišlo jako vhodné, aby zaznělo kde. No a pak vlastně výkonná ředitelka festivalu Martina Virková přišla s tím, že by se to mohlo jmenovat Mezi nebem a zemí, což nám přišlo jako velmi akurátní k tomu, i vlastně k tomu, že budeme mít ten zahajovací koncert v planetárium.
0: Ale hodí se to i k tomu pivovaru.
1: A hodí se to, ano, přesně tak, protože třeba v pivovaru tam zazní slavné Šostakovičovo trio číslo 2. A naopak kontrastní třeba ten Dvořákův klavírní kvartet S-dur. Jo, takže to je přesně to tak Mezi nebem a zemí.
0: No a ty názvy těch jednotlivých koncertů jsou Lehkost bytí, Snění, Mnoho podob lásky a tak dále. Všechno takové poetické. Vy jste popisoval, jak je ta Troja taková pěkná čtvrť. Mně to připadá trošku jako taková Morava Prahy vždycky, když tam jedu jednak tím, jak jsou tam ty vinice.
1: A, no ty vinice jsou tam úplně úžasný, samozřejmě v létě. No.
0: Takový moravský vibe, jak říkáme my mladí. Ano, to je.
1: Ono je to asi jako v fuzovkách nejbližší vesnice k centru Prahy, jo, protože tam člověk, když jako vyjede, tak nemá pocit, že by byl ve městě, ale že je v podstatě najednou jako mimo město, že na venkově, že tam je ten klid, klídek, ano, a že jsou tam ty vinice a prostě tam teče ta Vltava a kolem toho jsou nádherné procházky a vlastně je to taková jako rekreační čtvrť.
0: Ano, takže s tím souvisí tedy i závěrečný koncert samozřejmě s tou Moravou, protože vy tam máte cymbálovou muziku. Ačkoliv to není moravská, to je trojská cymbálová muzika, chápu to dobře.
1: Ano, letos to bude vlastně cikánská cymbálová muzika. Pozvali jsme na to jednoho pro mě z nejlepších houslistů v téhle branži, který já znám. On je Maďar, jmenuje se Lajos Sarkozy. A já když jsem ho slyšel před několika lety právě v Maďarsku hrát se svojí cymbálovkou, tak my jsme všichni, my ti houslisti tam zůstali jako s pusou do kořán, protože on je, my jsme začali přezdívat, že on je taková reinkarnace Jaši Hajfece, že on opravdu hraje úplně fenomenálně, takže na tohle já se těším možná úplně nejvíc. A určitě zvu všechny, hlavně houslisty tady z Prahy, ať si ho jdou poslechnout, protože on je opravdu geniální.
0: Tak to bude závěrečný koncert letošního Troja festivalu. Co bychom tak ještě mohli z toho programu vypíchnout? Mě zajímá ta ZOO, bude to zase v noci letos v ZOO?
1: Ano, bude to v podstatě, je to vlastně nocturno koncert, tedy noční koncert. Zazní tam krásná díla od Saint-Saëns, Debussyho a opět Strause. Od Saint-Saëns tam bude jeho Fantazie pro housle a harfu. Pak tam bude nádherné Debussyho trio, nebo triová sonáta pro violu, flétnu a harfu. No a potom v úpravě zase trošku pro menší ansámbl, aby jsme se tam vešli, tak jsou Metamorfózy od Richarda Strause. A je to jeho úplně poslední dílo, takže to má opravdu takovou silnou myšlenku. Napsal to v roce 1945, vlastně, když končila válka. Takže...
0: Já myslím, že hobojový koncert ještě je pozdější, teda, ale nevím.
1: Jo, možná, myslím, možná nechci, jo, ale určitě to psal ke konci svého života.
0: No.
1: A je tam jakési takové, jako... Jak bych to řekl? No,
0: taková melancholie, jako trošku...
1: No i jako taková lítost.
0: Nad tím trošku... zničeným světem.
1: No. I nad tím vlastně s možná jeho pohledem na to, který byl na začátku. Který asi nebyl úplně tedy... No.
0: Myslíte jako před válkou?
1: No, před válkou, no. Že on si asi uvědomil, že se nestavil vždy na tu správnou stranu.
0: Chápu, chápu. Tak to všechno budete moci slyšet v zoo tady. Na to závažná témata.
1: To závažná témata, přesně tak.
0: Je hezké, že tam dáváte toho sensance a přitom odoláte tomu dát tam ten karneval zvířat, že jo, když je to vzor.
1: No, karneval zvířat samozřejmě chceme a to určitě se plánuje v budoucích letech. Nicméně karneval zvířat je samozřejmě logisticky dost náročný, protože tam jsou k tomu potřeba dva klavíry. A samozřejmě my tak jako čekáme a rosteme pořád, čekáme, až samozřejmě vyrosteme ještě do větších výšin jako festival a budeme si to moc dovolit. Ale určitě to v plánu je, já bych dokonce k tomu chtěl i zapojit i třeba taneční vystoupení právě, protože k tomu karnevalu zvířat se to absolutně hodí a bylo by to fajn.
0: No nebo možná nějaké krmení nebo něco takového, by se využili ty zvířata,
1: no, no, no,
0: co tam
1: ale
0: jsou.
1: Ale třeba jako vůbec ta fauna, to je jako hodně vděčný téma v muzice a myslím si, že nás to určitě v příštích ročnících čeká.
0: Rozhodně. No taky tam třeba vystoupí soubor Cello Republic, ten taky naši posluchači znají, crossoverový tedy soubor 4 violončel, to bude ten koncert nazvaný Lehkost bytí. Ještě něco třeba bychom mohli tedy vyzdvihnout?
1: Tak ještě bych vyzvihnul třeba ten koncert tý čistírně odpadních vod. Kde je opravdu fantastická akustika a tam zazní nádherná díla, zase trošku kontrastní v tomhle směru. Bude tam slavné Mozartovo klarinetové kvinteto a v druhé půlce bude Souvenir de Florence od Petra Iliče Čajkovského. Je to jeho sextet, takže jsou vlastně takový opravdu stěžejní díla, takový jako majstrštyky v podstatě a tam je právě v té akustice si myslím, že se to bude krásně vyjímat. Takže určitě přijďte. Navíc v té čističce tam ještě je možný stejně tak jako v zoo si vlastně ke vstupence pořídit jako prohlídku toho místa a to je také jako úžasné, to určitě doporučuju se podívat do těch útrob té čističky.
0: No, tak zveme všechny určitě na Troja Festival, informace o jednotlivých koncertech a další podrobnosti samozřejmě najdete na webových stránkách Troja Festivalu, který tedy proběhne letos mezi 18. a 23. červnem. A já jsem moc rád, že umělecký vedoucí tohoto festivalu, houslový virtuos Josef Špaček, byl dnes naším hostem v pořadu Hudba v miléniu. Tak já vám moc děkuji za milou návštěvu, ať se festival i všechno ostatní vydaří v této sezóně a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Jo, moc děkuji, naslyšenou.
0: Závěrem dnešního pořadu si ještě v podání Josefa Špačka a Miroslava Sekery poslechneme závěrečnou část z divertimenta pro housle a klavír Igora Stravinského a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Jsme Klasik Praha.